Münchner Freiheit, tak to není jenom stanice metra v Mnichově, je to i název slavné kapely, která měla bezpočet hitů, zvláště v osmdesátkách. My si dnes od nich pustíme Bis ans Ende der Welt, tedy až na konec světa. Pak skvělá věc z roku 1991, kterou později, konkrétně v roce 2004, převzala i kapela Full Flava. Dnes ale originál Cool Notes a Make This Special Night. No a na začátek věc, co tu ještě nezazněla, takže opět premiéra v taneční party. Jsem netušil, že za 9 let se dá ještě něco najít. TransX a One For Me, One For You s italskou Labiandou to nemá fakt nic společného. Taneční party. Hity i rarity s Pavlem Bártou.

No a teď tři písničky na to slibované jedno téma a tím tématem je vlastně české slovo, co vymyslel Karel Čapek, tedy R.U.R. zkráceně robot. Jako první Italové Oliver Onions a Miss Robot, pak Teach In a The Robot a nakonec Robin Gibb, jen a pouze robot. Nejdřív ale ta Itálie.

Robůdce a příště přijde kafíčko. A teď Mauro, vlastní jméno Mauro Spesok. To je italský zpěvák, narodil se v Trstu a vydal jen 7 singlů, tedy žádné LPčko. Dodnes se hrají 2 z nich, a to Lady Africa a samozřejmě Buona Sera. Už jsem tenhle mega hit slyšel i v cover verzi. Techno verzi, jedním slovem, odporné. My si pustíme originál samozřejmě a ještě ke všemu v maxi podobě. Tady je Mauro.

Takže to byli Adam Riketa a I Breathe Again a já se také nadechnu a jedním dechem řeknu, že pod námi ještě hraje Megu a Not Too Late. No, končíme ještě tři a pak zase za týden na Music Only dnes party až do 2 do rána. Zítra tam též Zlaté disco ze Zlaté Prahy od 8 vybírá moje maličkost. Tady na Koloru bude zítra Kuba Melín a jeho lahůdkáctví ze 70. a 80. No a pak taky Martin Svátek. No a co tedy dokonce? Jason Donovan a Love Would Find A Way. Pak Kool & The Gang. K téhle hodině se to hodí. Night People. No a nakonec Creation I'm Going Up z roku 1985, což tady taky ještě nebylo. Mějte hezké dny s hezkou muzikou a za týden se opět na vás těší Pavel Bárta. Stock cake and

Hezký a příjemný večer, milí časoví posluchači, vlastně hlubokou noc v této hodině mezi psem a vlkem. Vítá vás starý pes, co hraje jazz, to jsem já, Honza Kolík. To byl Buddy Rich, Dám si dvakrát. Dneska to vypadá, že to bude asi hodně moderní, nebude něco málo, jo, ale většinou se budeme držet starých klasických kousků. Ale budou tady slavní housisti, z toho jeden z nich má narozeniny a pár nějakých takových drobnějších záležitostí, který vás jistě potěší a zajímavá rubrika do jazzu ne. Tak to bychom měli úvod a hned další věc, kterou tady mám, je Bee Butterfield a jeho jazz band Wonderful World.

A dáme se do toho slavného houslisty, který má dneska narozeniny, pakli to teda posloucháte 29. září. A pak tomu ještě nějaký muzikanty přihodím, ty ovšem teda narozeniny dneska nemají. Tak koho to máme? Bude to nikdo jiný než Jean-Luc Ponty. Narodil se v muzikantské rodině, máma, táta, všichni hráli, studoval na konzervatoři, pak se dostal k takovému veřejnému hraní po klubech a byl z něho velký světový jazzman, houslista, který hrál třeba s mnoha vynikajícími muzikanty. Tak tedy Jean-Luc Ponty v našem kalendářovém přehledu.

Jmenovalo se to Vznáším se na křílek hudby. Já když takhle poslouchám současní produkce třeba takových různých mainstreamových stanic, jo, tak mám dojem, že s těma křídlama hudby to nebude tak horký. Jo. Spíše mi to připomíná nízkonákladový aerolinky, kde vždycky letušky chodějí a říkají: pasažéři, pozor, teď to bude drobátko házet. Ale to už odboču, ještě k těm rodinným poměrům u Žána Luca Pontiho. Má dvě dcery, tam se to pořád přenáší, ta genetická vazba muzikální. A jedna z těch dvou dcer se jmenuje Klára, je význačnou pianistkou a taky Žán Luca Ponti s ní natáčel některé zajímavé projekty. A další kousek, který tady mám, tak to je orchestr Kanta Basieho se Sammy Davisem juniorem a dívka s Ipanémy. Tak aby jsme si připomněli to mimořádně změněné, klimaticky tedy, a velmi zateplené léto.

Tak vidíte, s tou modernou to zase nebylo tak hrozný. A teď si dáme nějaký houslistě, ještě budou. Ale ty narozeniny už nemají, bude to Joe Venuti. O tomhle chlapíkovi jsem tady už několikrát mluvil ve Staromsově, taky už tady občas byl. Zahraje nám dva kousky, a to konkrétně Something a Nothing. Bude to oddělený jinglem, tak si to užijte.

Když už je řeč o těch houslích, tak nesmí chybět slavná dvojka Django Reinhardt a Stepan Grappelli, Lady Be Good.

Tak co bych ještě pro vás našel? Za chvilku by měla být rubrika Do jazzu, ne? Překvapení ze zálohy. Ale mám tady ještě Vlačeslava Irmanova, konkrétně Candy s orchestrem Karla Vlacha.

A je tu rubrika Do jazzu ne. Dneska to bude pro drobátko silný povahy, ale no, nechte se překvapit. Zuby, to je hrozný téma, co? Ale my preventisti, že jo, co chodíme na preventivní prohlídky ke svýmu zubnímu lékaři, tak nám to nerva netrhá, ale však víte dobře, před zubní ordinací v té čekárně, že jo, to jsou nervy, ale bavíme se teda o muzice. Bobři, to je countryová kapela, nebo taky byla, nevím, jestli ještě hrajou. Byli to takový srandisti, jako její Spike Jones country muzice, a ty předělali starý standard countryové ruby do takový zajímavý písničky o zubech. No, tak nebudem to prodlužovat, dáme to tam

Jak jsem sice říkal, my preventisti, jo, ale jak jsem teď udělal inventuru zbytku svých zubů, no nechci být nechutnej, no ale musím tam asi taky jít, no, tak držte palce. Aby jsme to napravili, závěr Kornu je dílo. Vzpomínali jsme v minulém pořadu na Evičku Olmerovou, tak ještě jeden kousek od ní dneska na závěr. Tak tedy děkuju vám za poslech, mějte se fajn a při příštím starým psu, co hraje jazz, to jsem já, opět naslyšenou.

úspěch šel ti stříc, co neboj. Nám zdal mnohem víc, co neboj. Legendou byl málem

Poslouchali jste 239. vydání pořadu Starý pes hraje jazz.

0: Music Radio.
1: Nastar lidi, já jsem DJ.

Přesnu před další premiérou v pondělí od 15 hodin. Samozřejmě se známým motem je Sakoby pompice do tvojí palice. Partnerem pořadu je Sákovy bombice je internetový obchod modrovous.cz, obchod s gramofonovými deskami a CDčky. Na stránkách firmy Modrovous najdete doslova všechno hudebně od Vlacha po Bacha s garancí veškerýho zboží skladem. Firma modrovous.cz vrací gramofonové desky zpátky do hry a proto čekuj jejich stránky modrovous.cz.

Miláčkové moji, jen pro informaci doplním, že dneska si pojedeme opět palbičku, díky tomu, že jste mě minule chválili. Velmi za to děkuji. Tato netradiční muzika patří samozřejmě, jak jsem říkal minule, i dneska na Color Music Radio taky. No a příště si dáme malinko něco jemnějšího, třeba nějaký nepravidelný break.

pořadu je takový bombice internetový obchod modrovouz.cz, jednička na trhu, co se bazarových LP desek a CDček týče. Firma modrovouz.cz působí na trhu již pátým rokem a za tuto dobu uspokojil tisíc

nejdůležitějšího, co vyšlo na gramofonových deskách. A to především v disciplíně house, techno, breakbeat, rap, dubstep, funk, ale ke stavu se dostanou i nekomerční 90. S reprízou pořadu za 6 před další premiérou v pondělí od 15 hodin. Samozřejmě se známým motem Jesákovy bombice do tvojí palice.

0: Music Radio.
1: Bylo 8 hodin. Color Music Radio.
2: Color Music Radio. Hudba všech barev.

Příjemný. Dobrý ráno, při poslechu Color Music Rádia vám přeje DJ Freaky. Časomíra tady ve studiu ukazuje 6 minut po 8 hodině. Dneska je, přátelé, podle internetu 1. října, no, začal nám další měsíc a svátek slaví Igorové. Stejně jako obvykle dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože podle meteorologů i dnes počasí bude. A meteorologové, aspoň podle toho, co ukazuje internet, tak by dnes měli tedy předpovídat, že počasí bude slunečný. Ano, přátelé, podle meteorologů by mělo být dnes na celém našem území tedy slunečno a další krásný slunečný den. Uvidíme, jak to ve skutečnosti dopadne. Já jsem koukal ještě na jinou službu, která nám říká, že počasí bude, a tam ukazovali, že odpoledne by se minimálně ve středních Čechách mělo zatáhnout. Tady ale na internetu to vypadá, že by to měl být sunshine jak vyšitej. Pojďme se podívat na teploty. Ty ranní 8 až 12 stupňů. V odpoledních maximech 21 až 24 stupňů. K večeru 14 až 20 a přes noc potom teploty kolem 10 až 11 stupňů. No a podle toho, co tady koukám, tak by polojasno mohlo přijít právě tedy v noci, a to od západu, ku podivu. Většinou to počasí se nám tak nějak kazí od západu, co jsem tak zjistil. Aspoň tedy ty internety tomu nasvědčují, ale vidíme, že jediná jistota je, že počasí bude, a taky, že tady dneska bude nějaká ta muzika. První část dnešní Frikolory bude věnovaná jak jinak než rapu a hiphopu. Oldschoolovým věcem, který jsou fousatý až na zem, ale uděláme taky jednu výjimku, protože nám sem do studia dneska někdo zavolá. Ano, přátelé, zavolá a budeme si povídat o něčem, co je aktuální. To nebývá v rámci rapu a hiphopu tady u nás zvykem, ale uděláme výjimku. No a v druhé části, tam je to vždycky stejný, v potažmo po každý jiný, ale vždycky jsou to novinky z posledního týdne. No a dneska, jelikož je čtvrtek, tak to nebude o ničem jiným než o breakbeatu. Čtvrtek zlomený tak, že by to ani sádra nespravila, a věci, které vyšly v posledním týdnu. Před 9. a 10. hodinou nás čeká taky co? Ano, přátelé, čeká nás rubrika Frikolor Infos. Tak takovejhle je plán, taková je ranní rutina tady u nás na Koloru. Já se jdu věnovat, vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno a příjemný poslech pořadu Frikolora.

0: naprosto zásadní, co se český scény týče. No a já mám teď na drátě jednoho z členů Pio Squad, a to konkrétně Filipa. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak se ti stávalo, nebo už jsi byl zhůru? Ty jsi byl učitel, takže jsi dřív asi byl zvyklý stávat. Jak to máš teď?
1: Hele, každý ráno 6.30 budík a vypravuju svoje holky do školy, takže mě se stávalo úplně normálně a běžně.
0: Takže stejný, já to mám dost podobně tím stáváním, i když pak mě žena ještě nechá třeba, když odvedu Máťu do školky, chvíli lehnout. Přece jenom ten náš noční život se na tom trošku podepisuje. No a o nočním životě my se budeme bavit. Vy totiž jste tedy s Davidem, fejte David, jestli se nepletu, udělali nový album.
1: Ano, přesně tak. S DJem Fatem jsem vydal jakoby soulový album, který produkoval celý von, a jmenuje se Dvě mouchy jednou ranou.
0: My si určitě něco z toho alba zahrajem, ale ten důvod, proč si voláme, protože tedy to album už je nějakou chvíli venku, já jsem nějaký věci z toho určitě slyšel, tak teď se chystá křest a jelikož my máme, jestli se nepletu, vysílač v Jihlavě, tak ten křest bude blízko vašemu, tedy to vysílání bude blízko vašemu křtu.
1: Ano, přesně tak, ten křest je zítra, 2.10. pátek v klubu D Klub v Jihlavě. Je to bývalý klub Soul, všichni, kdo jsou odsud, tak to znají, a kdo přijedou z okolí nebo prostě z jiných měst, tak to snadno najdou. Je to D Klub Jihlava a je to zítra v pátek 2. října.
0: Hele, ty si ten klub chvíli vedl, jestli se nepletu, ne? Já jsem za váma byl, jestli se taky nepletu.
1: Jo, kolem roku 2011 jsme ten klub 2 roky s Eurodelem táhli my dva a založili a vymysleli a dali mu nějaký prostě brand a vymysleli ho.
0: Takže se v Jihlavě drží?
1: Drží se, ale už je úplně jiný, jsou tam úplně jiní provozovatelé a majitelé a má úplně jinou koncepci, ale pořád to místo funguje a jmenuje se D Klub, protože to je v dělnickém domě, takže jako D jako dělňák, tady tomu všichni říkají dělňák.
0: OK, pojď nás pozvat, co všechno můžou tedy posluchači Color Music Rádia na křtu zítra v D Klubu zažít společně s Filipem Konvalinkou a DJem Fatem.
1: Takže zítra v 8 hodin otvíráme dveře D Klubu a budou 3 koncerty. První bude Strejček, to je dvojice jednoho producenta z Opavy, který se jmenuje Strayside, a jeden MC z Velkýho v Meziříčí. Ty jedou úplně klasický hip-hop a po nich v 9 hodin jde Lay Lo-Fi, myslím si, že nejsilnější host. Aktuálně prostě velmi inteligentní a velmi průbojný MC ze Slovenska, který přijede s DJem, který má takový zajímavý jméno Benzin Bomba, a dají svůj hodinový koncert, a v 10 jdu na to já s DJem Fatem a hosti, kde bude Eurodel na pár tracků Bio Squad, kde bude Matilda, moje dcera, která má nachystaný jak sloku, kterou se mnou nahrála, tak má nachystaný i jedno větší překvapení na ten večer, a plus bude se mnou i živě dávat Lay Lo-Fi track Babylon. To je mezi 10. a 11. Je dobrý dodržovat ty časy, a v 11 potom začíná afterparty, kde bude hrát Eurodel jako DJ a ještě místní DJ Crash. Celý večer hip-hop, celý večer boom-bap. Každý koncert bude ten klub laděný do jiného světla. Ten první koncert bude celý ten klub do fialová, sloupy, stěny, stage, všechno. Lay Lo-Fi má modrou, to bude celý klub do modra, a my s Fatem a s Matildou budeme celý klub mít do oranžová, protože Matilda má svůj mandarinka crew a ta barva tomu sedí samozřejmě. Zvu všechny, bude to pěkný večer plný hip-hopu.
0: Hele, ty jsi na scéně dlouho a teď jsi zmiňoval Lo-Fi. Já musím říct, že tenhle člověk mě taky zaujal. Jak ses k němu dostal? Jako viděl jsi nějakýho tracky a řekl si, hele, tomu napíšu, uděláme spolu feed, anebo tě oslovil on, nebo jak vlastně tahle spolupráce Fate, Filip a Lo-Fi proběhla?
1: Já jsem sledoval jeho profil, jeho klipy, který vydává, jeho tvorbu prostě, kterou posílá ven. Sledoval jsem i jako v uvozovkách kauzy, který měl jako účastník, myslím, Megwrapu nebo nějaký takovýhle soutěže. Líbí se mi jeho trochu provokativní, ale zároveň velice jako uvědomělej a inteligentní přístup a jeho postoje, který do těch tracků dává. A oslovil jsem ho já, protože jsem si říkal, chtěl bych na tu desku i někoho novýho, nejenom z toho old school, ale někoho, kdo k tomu má nějaký vztah. On mi okamžitě odpověděl, že zná Fejta, zná Pio, že jako cení to, co jsme za ty roky udělali, že to bere jako solid věc a neměl vůbec problém si vybrat ze tří beatů, který David poslal, a pak jsme se potkali ve studiu v Ostravě a tam jsme spolu natočili track. Takhle to vzniklo. A zítra to budeme dávat live.
0: OK, OK, tak to je rozhodně podle mě jako zajímavý. Já jsem viděl, že těch hostů tam máš mnohem víc, nebo máte s Fejtem. Pojď ještě zmínit pár věcí a my si pak tu věc s Lofem zahrajem, protože já jsem taky tedy na něj narazil a musím říct, že krom toho repu, který trošku vybočuje těm standardům, já teda už nejsem úplně odborník na československý rap, ale mě jako zaujal. Co mě ale zaujalo ještě možná trošku víc, je to, že si hodně těch tracků produkuje sám a že je vlastně i producent a má takový zajímavý rukopis, trošku jakoby funkovo s těma jako šmrnclí je to tou samozřejmě kulturou slovenskou a hudební jako historií, tak tohle mě jako hodně zaujalo. Pojďme od Lofa, ale k nějakým dalším hostům.
1: Hele, takže pro mě úplně osobně asi nejzásadnější je moje dcera Matilda, který je 11 a kterou jsem dal do posledního tracku Cesta malé mandarinky, který je zjednodušeně o tom, že jako prostě stárnoucí fotr, chci jí nechat volnost a svobodu v nějaký jako nalejzání svojí cesty. Nahrála podle mě úplně krásnou, křehkou sloku, což jsem jako záměrně chtěl udělat, protože mi někdy ten jako aktuální hip-hop a trap a podobné věci, které teď frčí, přijdou hrozně agresivní a jako plný takový negativní energie, tak jsem chtěl udělat velmi křehkou věc s mojí dcerkou, která si myslím, že se moc povedla. Ta tam bude taky, ta bude i zítra přímo na křtu. A další hosti, který na té desce jsou vlastně, jako když to řeknu jednoduše, kluci z mojí generace, profíci a velký experti na rap, a který neuhýbají ze cesty, je to James Cole a Rest. James Cole ve věci Příčiny a Rest ve věci Starý psi. A to si myslím, jestli se nepletu, z těch hostů na mikrofonu už všechno. Ještě je tam Šivo Smokujin. Sorry, toho jsem zapomněl. Toho bych chtěl taky zmínit, což je vlastně MC z Mostu, kterýho jsem tam dal proto, že mám pocit, že někdy ten jako klasický hip-hop a boom bap už úplně netouží potom bejt někde vidět a bojovat o popularitu, ale funguje a existuje, a Šivos má podle mě taky velmi zajímavý jako hluboký texty a je na věci víc než kdy jindy. Ten bohužel teda zítra nemůže dorazit, ale na desce ho uslyšíte taky.
0: Hele, to je slušná skvadra. Dan, Adam, lidi, který já si teda taky nesmírně vážím obou dvou, takže já už jsem nějaký věci slyšel, ale rozhodně, až dneska pojedu autem, tak si to celý naposlouchám. Teď si ale dáme pecku od Filipa Konvalinky, Fejta a taky Lofaje. No a ještě jednou vás pozvu na zítřejší mejdan, který proběhne tedy zítra 2. října, a to v Jihlavském klubu Dčko s Filipem a s Fejtem a spousta dalších hostů. Já ti děkuju za rozhovor.
1: Já děkuju za pozvání a za prostor.
0: A doufám, že se, Filipe, zase uvidíme třeba, když ti budu někde kryt záda, až Fejt nebude moc.
1: No doufám, ideální případ prostě.
0: V Horním Slavkově třeba.
1: Jo, přesně tak.
0: OK, měj hezký den, ať se vám to povede, kamaráde.
1: Taky, já děkuju.
0: Nemáš zač, ahoj. Tak jo, tohle byl Filip a pozvánka na zítřejší křest, tedy dvě mouchy jednou ranou. Přátelé, kamarádi, a já jsem zmiňoval, že si zahrajeme jednu věc, a já jsem zmiňoval, že by mě zajímala zrovna ta věc s Lofajem, pač ho taky tak nějak jako sleduju a zajímá mě, co dělá, zajímá mě, co kluci vytvořili spolu, pač tenhle track jsem ještě neslyšel. Takže Filip Konvalinka, Fate a taky Lofaj teď je tedy pro mě v premiéře v pořadu Free Color a my pokračujeme v krasojízdě, tohle je Color Music Radio. Já jsem DJ Free. Okay.

to byl relativně dlouhý rozhovor a o to si, ale dneska zkrátíme Freeklore Infos, ono taky není o co moc stát s těma Freeklore Infos, co si budeme povídat, ale řekneme si k dnešnímu dni, tedy co se děje, tak aby jsme věděli, do čeho jsme se zbudili. Pojďme si říct, že začal další měsíc, ano přátelé, začal nám další měsíc, a to konkrétně říjen, je totiž 1. října, svátek slaví Igorové a meteorologové nám dnes slibují opět krásný a slunečný den. Teploty, ty ranní by se měly pohybovat mezi 8 až 12 stupni. V odpoledních maximech potom můžeme očekávat 21 až 24 stupňů. K večeru se ochladí na 14 až 19 a přes noc potom teploty kolem 10 až 11 stupňů. To jsou informace o počasí. Víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. No já jsem v podstatě tady se tak trošku připravoval na rozhovor. Taky zároveň jsem tedy tady pouštěl muziku, tak jsem se na ty Freeklore Info sice připravil, ale je to velká bída, přátelé, takže dneska si řekneme jenom, že low bombing je past. Čím se liší od velkého zájmu a proč je tak nebezpečný? No tak se na to podíváme a pak v rychlosti skočíme na reklamu, na parťáky a vrhneme se na breakbeatový čtvrtek. Já se na to těším, bude to zlomený, bude to fofr a bude to klasická čtvrteční nálož novinek. Teď ale ještě love bombing. Začíná to jako pohádka, zahrnuje vás pozorností, komplimenty, dárky i velmi drahými. Zve vás na večeře, bere na výlety, chová se k vám jako ke královně. Extrémně brzy přichází vyznámními. Love bombing je ale nebezpečná manipulace. Jak ji rozeznat od vášnivých projevů zamilovanosti a nenechat se spoutat? Tedy vězte, že zdaleka nejde jen o zaplavení obrovskou spoustou příjemných záležitostí, jako jsou lichotky, večeře, pikniky, led balónem a podobně. Jak se stále mnoho lidí domnívá, to všechno může být součástí procesu low bombingu. Je však širší taktika, jejímž cílem je vás s použitím všech možných prostředků vtáhnout do vztahu a velmi rychle v něm vybudovat nejen důvěru, ale hlavně závislost. Není to osudová přitažlivost, ale promyšlená taktika. Low bombing, definice. Low bombing se děje, když člověk na začátku vztahu zahrnuje druhého enormním pozorností, náklonností nebo dary, aby nad ním získal kontrolu a emocionální vliv. Zrádnost navenek může vypadat jako intenzivní romantika a rovná se osudová láska. Pocity oběti. Oběť je zmatená protichudnými pocity. Na jednu stranu prožívá čistou radost, na druhou jí dusí neustále komplimenty, zprávy či velká gesta od člověka, kterého prakticky nezná. Záměr, ne každý, kdo se v low bombingu dopouští, je manipulátor. Takové chování tedy je však vždy emočně škodlivé, byť by začínalo s dobrými úmysly. Low bombing, love bombing, to je... Co se, kam jsme to dostali, přátelé? Pojďme si říct, že parťákem pořadu Freeklore není nikdo jiný než Matt Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. S technologiema tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. No a další měsíc jsme ostartovali společně s tedy partou od Maskot. Ano, Maskoti, ty ví, jak správně to odfiltrovat a zabalit. Nejlíp to ví, přátelé, to jsou firma Maskot. No a jelikož jsou 4 minuty po 9, já se jdu tady podívat na to, jak je to aktuálně s muzikou v rámci breakbeatu, tak aby jsme tedy odstartovali ten druhý set tak, jak se sluší a patří, jak jsem zmiňoval, ale dneska je čtvrtek zlomený tak, že by to ani sádra nespravila. No a čeká vás co, přátelé? Čeká vás samozřejmě breakbeatek. Už za chvíli, teď ale zmiňovaná reklama, já vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno a příjemný poslech pořadu Freeklore.

0: čekají dva výjimečné koncerty. V sobotu 3. října belgická kapela AO, podmanivý mix elektroniky, art popu a portugalského saudáže v Davidské klubovně. A v neděli 4. října Hype and Dash, svěží ukrajinský jazz protkaný elektronikou, hip-hopem a rockovou energií. Kafe v lese. Dva skvělé koncerty během jednoho víkendu v rámci Prague Autobox. Vstupenky na GoAuto.
1: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
2: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin. Živě z record shopu Fono.cz.
1: Nalaď si Fonotouch.
2: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
1: Fonotouch.
2: No tak to roztouch.
1: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
3: Color Music Radio.
4: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.
5: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin, to v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio, hudba všech barev.

Posloucháš Color Music Radio, tam to byli Depeche Bros a trošku to znělo jako Depešáci, co si budeme povídat teď už, ale Talk to Me a Xana taky Brob. Tohle už bude trochu jiná disciplína, my se tedy vrátíme k tomu, od čeho jsme se tady od, tak nějak jakoby odrazili, dá se říct, tedy od breakbeatu. Dobrý ráno.

Posloucháš nejvíc přitažený pořad za vlasy. Ano, přátelé, je to Frikolora, protože takovýhle věci nikdy jinde neuslyšíte. Další novinka FM Free a to má věc, která vyšla před pár dněma.

Dance, tak jak jsem sliboval, a pokud jste dorazili, tak víte teď mnohem víc než většina ostatních, který o adaptivu nic neví. A tady mluvím o zvuku, který se dá směřovat na různý místa, tedy podle toho, jak, kde, co potřebujete ozvučit. Ten aparát je opravdu unikátní ve svém odvětví a bylo to velice zajímavé. My jsme si tam taky ukázali nějaký novinky v rámci DJingu, ale co se týče DJingu, tak ten den D přijde teprve za 10 dnů. Ano, přátelé, je to 10 dnů, který nás dělí od toho, kdy se v České republice, konkrétně v Brandýse nad Labem, uskuteční DMC Czech and Slovak Final. Ano, přátelé, tahle ta akce bude nejen tedy soutěžní, ale tentokrát stejně jako loni se zaměříme na DJskou techniku. Bude tam největší expo, který podle mě v Čechách zatím bylo. Totiž budeme tam mít spoustu věcí od Alpha Theta, spoustu věcí od Denonu, spoustu věcí od Rainu, spoustu věcí od Alan Heatu, spoustu věcí od Union Audio, taky Dick Savory, nebo třeba Jehly Jiko. Bude tam prostě veletrh, přátelé, ano. Takže pokud nejste skračující DJové, nebojte se tedy v neděli 11. října do podívat se na to, jak vypadají ty aktuální věci. Ať už je to Denon Prime 4 GR2 anebo třeba XDJ AN od Alpha Tety, ale spousta dalšího, přátelé. Nikde jinde to pohromadě takhle neuvidíte a nebudete si to moc ošát. No a zároveň se budete moc podívat na to, jak vypadá ten nejlepší DJing na světě, protože do České republiky poprvé v historii dorazí toronský DJ, tedy kanadský DJ z Toronta, který má na hrudi 7 titulů světového šampiona. Je toho nikdo jiný než Wacht. Ano, přátelé, Wacht. A tedy návštěva z Kanady sem do Brandýsa a sedminásobný mistr světa v technickém DJingu. Budou dvě kategorie, soutěže, scratch a championship, takže toho bude mraky. Všechno to je zdarma, přátelé. Já bych chtěl, aby ta DJská komunita držela pospolu, aby jsme se podporovali, abyste se třeba dozvěděli, jaký jsou nový trendy v tom DJingu v rámci technologií, ale i dalších postupů, abyste mohli vidět i soutěže, to všechno 11. října, Brandýský městský kino, vstup zdarma, DJ Expo, DMC DJ Championship, prostě

To je zlomený, co? Hraje takhle vaše oblíbený rádio? Pokud je to Color Music Radio, tak asi ano. Pokud je to nějaký jiný, pravděpodobně ne. Tohle jsou novinky z posledního týdne v rámci breakbeatových novinek a samozřejmě zlomený muziky, tak že by to ani Sádra nespravila. Tohle je Whip a Rotate, za chvíli Percy Bus a Impulse, další novinka, která bude hodně zlomená. No a my budeme pokračovat v téhle krasojízdě. Já doufám, že se bavíte aspoň z poloviny, tak jako já tady ve studiu. Tohle je zlomený čtvrtek.

11 o'clock, když je zatím teda 10, teda bude za chvíli 10, 53 minut po 9. hodině, posloucháte poslední věc, dnešní Frikolory, za chvíli už vás čeká Martin Svátek a jeho Holiday Edition mezi 10. a 12. pravidelný pořad tady u nás na Koloru, pak Lukáš Admirál Kolíba, jeho polední menu, dneska je čtvrtek, čeká vás taky Writer Chuck Diesel, program jak z Parcesu.

vztahující se k dnešnímu dni, tak abyste věděli, do čeho jste se vzbudili, a to, že je 1. října, máme čtvrtek a svátek slaví Igorové. Stejně jako vždycky, dnes vás můžu uklidnit, nebojte se, počasí bude a mělo by být krásně slunečno na celém našem území, jen k večeru či přes noc by se mohly objevit mráčky, uvidíme i to, tedy ten víkend by měl být relativně teplej, aspoň tak to slibují, tak uvidíme. Samozřejmě jediná jistota je, že počasí bude, teploty ty raní 9 až 12 stupňů, v odpoledních maximech 21 až 24, k večeru se ochladí na 14 až 18 a přes noc potom 9 až 11 stupňů. To jsou informace o počasí, víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin, pojďme se podívat, co nepodstatného nám napsali internety. No a jako první je tady Love Bombing, je to past, čím se liší od velkého zájmu a proč je tak nebezpečný. Začíná to jako pohádka, zahrnuje vás pozorností, komplimenty, dárky i velmi drahými. Zve vás na večeře, bere na výlety, chová se k vám jako ke královně, extrémně brzy ale přichází s vyznáními. Love Bombing je ale nebezpečná manipulace. Jak ji rozeznat? No tak tady píšou, není to osudová přitažlivost, ale promyšlená taktika. Love Bombing definice se děje, když člověk na začátku vztahu zahrnuje druhého enormní pozorností, náklonností nebo dary, aby nad ním získal kontrolu a emocionální vliv. Zrádnost navenek může vypadat jako intenzivní romantika, ale není. Pocity oběti, oběť je zmatená protichudnými pocity. Na jednu stranu prožívá čistou radost, na druhou jí dusí neustálé komplimenty. Záměr ne každý, kdo se s lovebombingem dopouští, je manipulátor. Varovná znamení, že jde o lovebombing. Příliš brzy mluví o společné budoucnosti. Neustále píše, volá, posílá fotky či odkazy a očekává okamžitou reakci. Zasypává vás dárky a přehnanými romantickými gesty. Velmi záhy používá my. Nazývá vás spřízněnou duší. Tvrdí, že má pocit, jako byste se znali celý život. Po pár schůzkách říká, nikdy předtím jsem se takhle necítil. Nebo ty jsi ta pravá, jsi žena mého života. A když se snažíte jeho zapálení trochu mírnit, všímáte si, že je těžko skrývá podrážděnost. Uzurpuje si vás pro sebe a ve snaze oddělit vás od přátel a blízkých a pociťuje emoční vyčerpání, zmatenost a úzkost. Pociťujete, jo? Pokud vy jste tedy pod tím lovebombingem. No a my jdeme dál, podívejte se na nejdražší jídla světa, za tohle si lidé platí desítky tisíc eur. Kolik může stát jídlo, které si dáte na talíře jen v pár gramech? Od kaviáru přes wagyu až po lanýže, za které se na aukcích platí tisíce dolarů. Kilogram vzácného kaviáru může stát desítky tisíc eur. Výjimečné japonské ovoce se prodává po jednotlivých kusech za $1,000 a u některých surovin rozhoduje o ceně i jediný detail, například velikost původu nebo způsob zpracování. Co všechno se tedy řadí mezi nejdražší jídla světa? No tak musím někde podívat asi, nebo já nevím, jak to mám dělat. Tady, jo, hele, tak samozřejmě lanýže, jo, pak japonské wagyu, jasně, to všechno jsme měli. Japonské houby, matsutake patří k nejdražším houbám, to nevím, jestli jsem asi ne. Šafrán, no tak, jak se říká, jeho jako šafránu. Beluga kaviár, nebo osetra je další prémiový druh kaviáru. Také foie de gras, jsou tedy stučněná husí nebo kachní játra. Černý lanýš, japonský yubari king patří mezi nejdražší druhy. Právě také vanilka pravá a tradiční balsamikový ocet. Fugu je japonská tedy čtverozubovitá ryba a nebo nejdražší ústřice pocházejí z omezených chovů a prodávají se jako prémiová delikatesa. No a poslední věc dnešního rána, tak aby jsme to uzavřeli. Láska jako lék na krevní cukr. Ano, vědci zjistili, co s tělem udělá obyčejný oběd v páru. Na tom, co máme na talíři, záleží. Izraelští vědci ale přišli na to, že tělo počítá i s tím, kdo sedí naproti nám. Blízkost milovaného člověka mu podle nich ušetří kus práce a nejde jen o cukr. Proč si organismus ve dvou vede úsporněji? Oběd u pracovního stolu, večeře před televizí, rychlá svačina v autě, jídlo o samotě je pro mnoho lidí běžná součást
prázdné. Nová studie, kterou na konci září zveřejnil odborný časopis Science Advances, ale naznačuje, že tělo to nebere na lehkou váhu, tak jako my. Tým profesorky Shir Acil z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě zjistil, že když lidé jedí v přítomnosti partnera, cukr v krvi jim po jídle vystoupá méně a rychleji se vrátí k normálu. Blízkost někoho, koho milujete, snižuje energii, kterou tělo vydává na to, aby se samo regulovalo, říká. Přátelé, kamarádi, a to bylo všechno. Teď už jen parťáci tohohle pořadu a parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. S technologiema tady ve studiu tedy pomáhá firma Prodance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. No a samozřejmě novým parťákem není nikdo jiný než, ano, maskoti. Firma Maskota ví, jak nejlíp to zabalit a odfiltrovat. To jsou maskoty a parťáci tohohle pořadu. To bylo ode mě pro dnešní den všechno, přátelé. Já se s váma loučím už za chvíli, tedy Martin Svátek a jeho Holiday Edition a tak taky polední menu. A já vás ještě jednou pozvu ale na DMC DJ Czech & Slovak Final. My máme ještě 10 dní, ale těch 10 dní to do vás budu hrnout. A nejen já se pokusím, aby to do vás hrnulo celý rádio, protože přiletí z Toronto Vek, 7-násobný mistr světa, který nám ukáže, jak má technický DJing vypadat. Pokud máte tedy tolik titulů a na svém hřbetě, když to řeknu. Taky DJ Expo, výstava, největší výstava podle mě za posledních x let, co se DJský techniky v Čechách týče. Připravujeme pro vás opravdu věci, které jste ještě možná ani nemohli vidět a my už je tam pro vás budeme mít, takže pokud vás zajímá DJing, nový technologie, rozhodně 11. října Brandýský městský kino a DJ Expo a také DMC DJ Championship 2026. Já tam budu to moderovat, takže se přijďte podívat, jak se budu zakoktávat, jak budu říkat samý blbosti, teď to znáte, vy jste na to zvyklí, takže se budete moc podívat, jak to vypadá živě. Uf, to už bylo všechno. Díky za pozornost, mějte krásný den a naslyšenou zítra.

Následující věc, tu už jsem tady několikrát hrál, ale já jsem ji objevil vlastně nedávno, když jsem ji znal. Tohle to Wise Guys, líbí se mi ten zvuk. Tak bychom tenhle blok uzavřeli tady tou věcí.

Tak, teď se mi to tady trošku zaseklo, ale no, já jsem tady něco hledal a nepovedlo se mi to úplně najít, to je zajímavý, přitom jsem to tady měl připravený. No, každopádně tohle byly Jungle a jejich věc Move Like You Do, to je samozřejmě pěkná věc z jejich alba Sunshine, no a

tak Fred Again, tohle věc Talk of the Town. Já jsem právě původně po Jungle chtěl zahrát novou věc od Chaka Khan. Její nový album se jmenuje Chuckzilla, Godzilla. No ale ještě jsem si nepustil desku, mám jí tady, je tam 10 věcí, ale ten hlavní single Boogies in My Soul se Snoopem

Victoria Money, tato věc, která se jmenuje Reach Out. Ještě jednu zpěvačku současnou vám zahraju. Ta se jmenuje Jhené Aiko. Společně s ní taky Kendrick Lamar. Myslím, že Jhené vydala novou desku, ale trošku mě to míjí. Ale tohle věc mě docela baví.

Pharrell Williams, přebasovaný jako kráva. Já to nechápu prostě, ale je taková doba potlačování vejšek a tlačení prostě těch zatracených. Chtěl jsem říct něco jiného, naštěstí jsem se rychle zarazil basů. Ale spousta lidí, kteří to mají rádi, to je jasný, proto by se to asi nedělalo, nejspíš. Nicméně T.I.

Tak jmenuje se to Should Have Been You, ale Should Have Never. Poslední desky tohle je Usher, ale hlavně tedy Kalani. No tak Radovan z Brna mi píše, co to z tebe zase leze. Posluchači jsou den ode dne prostě drzejší. To je teda velká pravda. No a tohle to je hodně drzej Moravák, to je pravda. No tak zrychlíme to. Dlouho jsem neslyšel tuhle věc.

No tak dvě takový garážový pecky před náma, klasiky, tohle je jasný, to občas rád zahraju. Tohle je Wookie, věc, která se jmenuje The Battle. Potom ještě MJ Cole, pak už pozvánkovej break a Holiday Slow Jams. To už tady po 11. hodině.

0: Tak, Sincere. Tohle to je samozřejmě MJ Cole a Nova Casper na featu. No, Kuba, můj další posluchač, ten se ptal, a velký kámoš, tak ten se mě ptal v tu předešlou věc, jestli jsem jí zpíval já, ne, nespíval, to zpíval Vuky, já bych to nezvládl. Já bych začal zpívat a ze mě by se vyvalil dým. Tak, moji milí, přetahuju. Za chvilku jsem zpátky, Holiday Slow Jams, baby.
1: Bylo 11 hodin. Color Music Radio.

0: podporuje Repre Four Seasons. Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
1: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z Record Shopu Fono.cz.
0: Nalaď si Fonotač.
1: Hosty vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
0: Fonotač.
1: No tak to roztoč.
0: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu dublingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info WhatsApp.
3: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
2: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
4: Color Music Radio a Martin Svátek.
5: Moji milí, je to tady. Krátce po 11. No krásně. Pěkná znělka. Moc se mi líbí, já jsem si vypůjčil od Earth, Wind and Fire. To jsem vám ještě neříkal. No tak Holiday Slow Jam se začíná a dneska na úvod opravdový Slow Jam. Pomalá to záležitost, která měla úspěch. Tyrese. How you?

První pětce v Americe, How You Gonna Act Like That. Teď je věc nová, která mě nadchla, to je Jay Hart. Tato ukázka, která se jmenuje Memories.

tak před chvilkou Jay Hart mě inspiroval. Zahrál po delší době i Silk Sonic, Bruno Mars, Anderson Park, jinak věc After Last Night, na který se podíl i Thundercat, Bootsy Collins.

Cry in Front of You, tak se jmenuje to ta současná věc. Tohle je Eric Beringer. Oni dneska všichni ty chlapci zpívají takhle. Dá se to poslouchat jenom chvilku. Prostě jenom chvilku. No ale je tady jeden boj, já když jsem to slyšel poprvé, tak jsem... Tak zrovna Bambula ležel v pelíšku a poslouchal to se mnou a já jsem se na něj otočil a říkám, Bambu, tohle je chlapec nebo dívka, co ty na to? Poslíte sami. No ale je to chlap, zřejmě.

No, nic dalšího jsem zatím od něj neposlouchal, tak nevím. Ale co jsem hodně poslouchal, to byla Shanice, Fall For You, posloucháte, moji milí Holiday. Mám v rámci Holiday Edition tenhle speciál, který se jmenuje Holiday Slow Jams. Stejnou jmená deska jako zpěvačka, tohle je Shanice, Baby

Tak tohle je Shanice. Fall for you. No nevím, jestli poslouchá Kuba ještě v tuhle chvíli. Přece jenom jsou to teď už slow jammy, Kuba. Nemá rád slow jammy. Ale tenhle ten následující, ten by ti mohl udělat radost. Taky jedna z těch věcí, které už jsem si dlouho nepustil. Dirty Loop.

No a John Mayer. Ten na kytaru, samozřejmě. Never Gonna Be Alone. Teď už současná věc, tohle je Bonnie James, taky Ledisi.

Tak tenhle Sagas, který se jmenuje Bonnie James, určitě, nebo aspoň si myslím, že jste od něj něco zaslechli třeba v Sex Appealu, který tady pro vás připravuje na koloru Láďa Drtina. Bonnie James tedy Ledisi

si tak pamatuju mezi cigánama hodně oblíbená věc. Tohle už je z té éry, kdy Boyz II Men nebyli tak úspěšní, ale tohle je dobrá věc, I do. A mně se povedlo, moji milí, sehnat audioknihu odhalení od Michaela, nebo odhalení Michaela Jacksona. Mě už samotný fakt, že to napsal Čech, to mě hodně zarazilo. No to, že si takhle troufnul, to je velká věc, ale on si teda troufnul na to i načíst tuhle knihu, spisovatel David Bale, nebo Bale. No i to jméno zní tak jako anglicky, tak jsem si říkal sakra, to je překvápko. No, možná to mohl dát někomu jinému, aby to načet. Třeba Frikimu. No ale samozřejmě těším se na ní, jsem zvědavej, co se v té knížce bude tedy psát. Pojďme si dát, Michael, jednu takovou raritní věc. Z jedné desky E.T. Storybook se to, myslím, jmenovalo. Já jsem tu desku nikdy nesehnal, ono se tato nahrávka objevila na nějakým tom výročním vydání thrilleru. Mluvil o tom i Quincy, tady o týpecce Someone in the Dark. Taková líbivá, ale hodně pomalá záležitost.

No to už je skoro závěr Holiday Slow Jams, Holiday Edition. No já mám tady poslední věc pro vás, alba Emotions. Druhý single z tohoto alba, tohle je Mariah Carey, samozřejmě věc, která se mne

album, druhý album tady ty zpěvačky Mariah Carey, jinak Emotions, jak už jsem říkal, po velkém úspěchu titulního singlu. Tato věc taky měla úspěch docela velký, ale ne tak jako její předešlý věci. No to je Mariah, jinak věc, která se jmenuje Can't Let Go. To už je závěr dnešního vydání Holiday Edition, potažmo tady i vydání tohoto mini speciálu Holiday Slow Jams. Za chvilku Lukáš Kolíbal. Vy se mějte krásně a zítra třeba, když budete chtít, po 10. hodině moc se těším. Dneska to bylo fajn, uteklo to krásně, si to tepalo, tak doufám, že máte tak nějak stejný pocit. To by bylo fajn.

čekají dva výjimečné koncerty. V sobotu 3. října belgická kapela AO. Podmanivý mix elektroniky, art popu a portugalského saudáže. V Davidské klubovně. A v neděli 4. října Hype and Dash. Svěží ukrajinský jazz protkaný elektronikou, hip-hopem a rockovou energií. Kafe v lese. Dva skvělé koncerty během jednoho víkendu v rámci Prague Autobox. Vstupenky na GoAuto.

0: Najednou podporuje Repre Four Seasons.
1: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
2: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
3: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
1: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
3: Přijedete zcela určitě do Zlína.
1: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
4: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
1: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
4: Se Zuzanou Maxa.
1: Single Story.
5: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
6: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
5: Nalaď si Fonotač.
6: Hosty vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
5: Fonotač.
6: No tak to roztoč.
5: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
7: Color Music Radio.
1: Bylo 12 hodin. Color Music Radio.

for me, and I was never good for you. Krátce povolení na vlnách Color Music Radio v novém týdnu. Srdečně zdraví Lukáš Kolíbal, střídám Martina Svátka. A tam, kde jsem minulé mini končil, to znamená s Jill Scott a jejím nádherným albumem Beautifully Human, tam rovnou dneska navazuju se skladbou Cross My Mind. S velkou radostí, že Martin hrál dnes dopoledne tolik skvělý muziky a jsem šťastný, že existuje v České republice rádio, který hraje takovouhle muziku. A tak rovnou mám tu čest navázat. A možná na začátku jsem měl upozornit All Lovers Get Ready. A protože je dneska Michala, tady je Michael, Jay a nádherná věc jmenem Butterflies.

Posloucháte Color Music Radio v premiéře 29. září 2026 slaví dnes Michael a zároveň taky Rafaela. Tak jsem zahrál nejenom Michaela Jacksona, ale taky Rafaela Sadika z jeho kultovního alba, který se jmenuje Instant Vintage z roku 2002. Zahráli jsme si hned dvě věci. Be Here s hostujícím The Angelem a potom krásný song jménem Still Ray. A s dalším songem si dáme trošku jazzu. New schoolovýho jazzu. Jazzu z Kyjeva s mladou partou jménem Hype and Dash, kteří dorazí už tuto neděli do Prahy, do prostoru Kafe v lese. Koncert, který pořádám a kvůli kterému jsem založil takovou novou sérii Prague Out of Box, neboli Praha mimo škatulky, protože ta jejich muzika je hodně zajímavá a zdaleka není jenom jazzová. Oni vyhráli loni cenu za nejlepší jazzovou kapelu Ukrajiny roku 2025. Ale zároveň v té jejich muzice slyším občas hiphopový beaty, slyším vlastně přesahy až k rockový energii a já tam osobně slyším i trošku dubstepu, i když to oficiálně nepíšou. A bude to nádherný instrumentální koncert už tuto neděli, 4. října v Praze v Kafe v lese. A tohle to je z takového zajímavého session, který proběhlo v Národní galerii v Kyjevě, NAMU. Song jménem River of Edina. Posloucháte Hype and Dash, Color Music Radio, polední meny.

Deš je kvartet, mladý kvartet z Kyjeva, úplně excelentní muzikanti. Slyšíte ukázku z jejich EP Life at NAMU. Mají za sebou koncerty v Holandsku, Španělsku, Maďarsku. Velký pozornosti si získali už na dvou vystoupeních na slovenském festivalu Pohoda. V Praze vystoupí poprvé už tuto neděli 4. října. A když vydali svoje velký album Late, tak se o nich psalo i třeba v Rolling Stoneu a v dalších světových magazínech. A myslím, že nejenom proto, že jsou z té Ukrajiny, ale protože dělají velmi zajímavou muziku. Jedna jejich live session Basement 626 to natočili nějakých 10 kilometrů od frontové linie, takže prostě je to samozřejmě protchnutý jako tou těma událostma, co se tam dějou. Ale zároveň vlastně netahají do toho žádnou politiku a prostě dělají muziku. Myslím, že muzika nebo umění všeobecně v této době je velmi důležitým médiem, který může spojovat lidi napříč názorovými spektry. No a tato parta letos vydala novinku I Was Afraid of Stone Rooms, kterou představí právě tuto neděli v rámci nového seriálu Prague Out of Box. A já vám od Hype & Dash dám ještě jednu ukázku, v který hostuje Tamara Kramar. A ještě bych chtěl dodat jenom, že získali letos Grand Prix v rámci Ukrainian Jazz Prize cenu za nejlepší ukrajinskou jazzovou kapelu roku 2025.

Hype and Dash. Pozvánka na nedělní koncert v Praze. V tomhle songu hostuje Tamara Kramar, jinak kapela vystoupí v instrumentální čtyřčlenné podobě. Myslím, že to bude stát za to. A v rámci té série Prague Outer Box ještě bude jedna akce, která bude hned o den dříve, 3. října, a to bude kapela z Belgie, která se jmenuje AU. To znamená, to je portugalská předložka a portugalská, protože zpěvačka je původem z Portugalska a Mozambiku dohromady. A jejich muzika je velmi eklektická, je to trochu latín, trochu akustik, trochu elektronika, trochu art pop. Právě, je to právě mimo škatulky, to mě na tom baví. Je to kvartet, který teď na jaře vydal nový album. V Belgii jsem viděl koncert pro 2000 lidí. V Praze máte možnost je zažít ve velmi intimním prostoru Davidský klubovny. A to druhý album, který vydali teď na jaře, se jmenuje Malandra. A navazuje na předchozí Aumar. A tady je ochutnávka single jménem Talvez. Nechám to bez povídání pěkně od začátku. Tak to je pozvánka na tuhle sobotu 3. října. Klubovně na Praze 6, kousek od Kulaťáku, projekt jménem AO.

Belgická kapela AO, která vystoupí v Praze 3. října v Davidské klubovně. Minulým dny jsem otevřel soutěž o volný vstup na jednu z těchto dvou akcí, sobotní nebo nedělní. Otázka byla jednoduchá, jak se jmenuje ten seriál. František správně napsal Prague Out a Box. Takže František vyhrává volný vstup dle svého výběru. A já mám pro vás ještě jednu volnou vstupenku, kterou věnuju tomu, kdo mi napíše na lukas@radiocolor.cz, jakže se jmenuje to nový album od AO. A tady už je Erika Badu z nového alba s Alchemistem. Posloucháte Polední meny.

Pátech novou desku a ještě takovouhle mocnou spolupráci. Člověk tomu musí to trochu proposlouchat, není to na první poslech, ale začnete tam potom objevovat další a další vrstvy. Co je zajímavé, je, že to není jenom, že Erika Badu zpívala a někdo to produkoval, ale produkovala to opravdu Erika společně s Alchemistem. Oba dva jsou vlastně autory toho celého. Tak vás tady postupně budu seznamovat s tím albem. Teď už špetka Jamajky v rámci dnešního menu, a to žel se smutnou zprávou, že včera den před svými narozeninami, který by slavil dnes, 61. narozeniny by dnes oslavil legendární jamajský dancehallový veterán Lieutenant Stitchy, který už tady hraje takhle pode mnou, a žel včera opustil hmotný rozměry. On před dvěma lety v září dostal mrtvici dost silnou, se z toho nějak sbíral a jeho čas byl naplněn, nicméně za sebou nechal spousty skvělý muziky s velmi nadčasovýma textama. On měl opravdu svoji velmi rychlou flow a byl strašně dobrý. Nejenom, že reggae a dancehall, ale zároveň na Jamajce byl velmi úspěšným gospelovým umělcem a mnohem více se mu budeme věnovat dnes večer v úterý od 21. hodiny v rámci reggae speciálu, tak jsem ho chtěl vzpomenout i takhle přes den, aspoň dvěma songama. Lieutenant Stitchy, tohle je z jeho desky Real Life Story, songmanem Lord Almighty.

Takovýhle dvě polohy měl jeden jamajský interpret. Nejprve ten úplně totální raga gunshot. A to je potom takováhle gospelová Lieutenant Stitchy. V úterý večer od 21. hodina věnovaná jeho tvorbě a životu. Takže tohle bylo z desky Kingdom Ambassador. Troška Jamajky, kterou uzavřeme ještě takovýmhle desertem. Aini Kamoze a produkce Sly & Robbie. Posloucháte Polední menu a nás čeká ještě jedna

Dihat Stepa. Aj Nika Moze, produkce Sly Dunbar a Robbie Shakespeare, a.k.a. Sly and Robbie. Na jejich labelu Taxi. Žel, oba dva už taky nejsou mezi námi, tak Rest in Peace. To je pane nějaký All Stars band tam nahoře. Sliboval jsem, že na závěr si dáme ještě jednu soutěž s nakladatelstvím Darmagaja, který je partnerem poledního menu už pár let, rodinný nakladatelství, který vydává už přes 33 let knížky pro přemýšlivé lidi. Začínalo s buddhismem, ale postupně se začal ten portfolium, ten katalog velmi rozšiřovat, mimo jiný na haiku, na poezii, na ekologii, ekologické zahradničení, i třeba psychedelickou terapii, čínskou filozofii, Tao Te Ching třeba slavný, nebo mnoho opravdu zásadních knížek pro rozvoj, seberozvoj, sebezkoumání. A my jsme měli minule otevřenou soutěž o knížku Učit se žít s dětmi od Rebecky Wildové, kterou mám teďka zrovna rozečtenou a která mě hodně baví, protože mluví hodně zajímavým způsobem, jak vycházet dobře s dětma, se svýma dětma, což nás samozřejmě logicky konfrontuje v mnohem. A tuto knížku jsem dal do soutěže. Otázkou bylo, jak se jmenuje ta edice, v rámci který vyšla, společně třeba s dalšíma titulama, jako je slavný koncept Continua tak. A vyhrává Markéta Bočková, která správně odpověděla, edice se jmenuje Šťastné dítě. Tak Markéto, gratuluju. A dnes pro vás mám soutěž o knížku Proč potřebujeme Dalaj Lámu. Jejíž autorem mimochodem je Robert Thurman, otec herečky Umy Thurman a zároveň známý budholog, dá se říci, a taky blízký přítel Dalaj Lámy, který v této knižce shrnul, jak vidí Dalaj Lámu on a co Dalaj Lama navrhuje vlastně za řešení pro nejenom pro svoji zemi, pro Tibet, ale i třeba pro Čínu a pro svět, jak může být více soucitu a více blaha pro všechny cítící bytosti. A tady tato knížka je opravdu velmi zajímavá, jmenuje se Proč potřebujeme Dalaj Lámu a jeden z vás ji vyhraje, kdo mi napíše na lukas@radiocolor.cz, jak se jmenuje 14. Dalaj Lama vlastním jménem. Takže myslím, že úplně jednoduchá otázka, jestli chcete vyhrát, tak tato knížka na vás tady čeká. A na závěr dnešního poledního menu koukám, co mi to tady skáče. Jo, Rhapsody, ok. Featuring Anderson Paak, Black Toad a Moonchild. Těším se na vás v úterý večer od 21. v rámci reggae speciálu. Vedle lejtnanta Styčího mám ještě jeden plán a to je, když byl ten výročí české státnosti, se trošku víc podívat na domácí scénu. A nebo taky další polední menu samozřejmě bude zase ve čtvrtek čerstvý. Tak vám přeju příjemný poslech, opatrujte se a na závěr dnešního mýho setu Rhapsody s Alba Laila's Wisdom. Mějte se skvěle.

0: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz
1: Prahu čekají dva výjimečné koncerty. V sobotu 3. října belgická kapela AO. Podmanivý mix elektroniky, art popu a portugalského saudáže. Z Jejvické klubovně. A v neděli 4. října Hype and Dash. Svěží ukrajinský jazz protkaný elektronikou, hip-hopem a rockovou energií. Kafe v lese. Dva skvělé koncerty během jednoho víkendu v rámci Prague Autobox. Vstupenky na GoAuto.
2: Color Music Radio.
3: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
4: Francouzské vychytávky, vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.
5: Color Music Radio.

Kisses.

0: Color Music Radio.
1: Spill the beans on the table, I always say.

0: čekají dva výjimečné koncerty. V sobotu 3. října belgická kapela AO, podmanivý mix elektroniky, art popu a portugalského saudáže v Zejvické klubovně. A v neděli 4. října Hype and Dash, svěží ukrajinský jazz protkaný elektronikou, hip-hopem a rockovou energií. Kafe v lese. Dva skvělé koncerty během jednoho víkendu v rámci Prague Autobox. Vstupenky na GoAuto.
1: Color Music Radio.
2: Byly 3 hodiny. Color Music Radio.
3: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
4: Oh, Mixdown sind musikalische Spezialitäten, ja?
3: Ja.
4: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu Radio Color.

Vodka Dym. Můžete mě ladit každý čtvrtek od 3 do 4 hodiny odpoledne. Repríza je v sobotu v ten samý čas a podporuje to Repre Four Seasons. Včera byla oficiální listening party, kde se Orion a Mickey Worrell. Dělali jsme na tom společně a vychází to 8. října. Vinyl, CD, go get yours. A my jdeme na to. Funk you too, show that get it funk. And your mama, she's gonna get groovy right now. I came here to funk you, your crew, and your whole hood, man. So get down to this funk, you said. Funk you too.

Keep Them Burning Hot. To byla pecka od Glenn McCree, Keep the Fires Burning. S váma DJ KDM na rádiu Color a toto je pořád Funk You Too. Show that get it to funk and your mama. So if you don't know, your mama knows. Včera proběhla listening party nový desky Orion a Mickey Vorel. Vychází to na všech platformách 8. října. Jsou tam produkce ode mě a od Ikona. A jelikož tato sestava je spojená s grupou Salsiča, asi víte, co můžete čekat. Já se s váma loučím, to bylo Funk You Too na rádiu Color. Show that get it to funk. And your mama, so tune in again, man, 'cause we're gonna funk you, your crew, and your whole hood, každý čtvrtek od 3. do 4. hodiny.

Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Rádiu.

0: Dobrý večer. Posloucháte Color Music Radio, posloucháte pořad Fonotouch. Zdraví vás Martin Mikuláš, vysíláme živě z rekordshopu Fono.cz. Minulý týden jsme si tady pouštěli elektronickou muziku a dneska si budeme pouštět americkou bluegrassovou muziku. Máme tady totiž vzácného hosta a tím je pan Robert Křesťan. Dobrý večer, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, slyšíme se. Tak tohle byla druhá tráva z roku 1991. To byl tedy rok, kdy jste odešel z kapely Poutníci a založil jste druhou trávu.
1: Je to tak.
0: A tohle bylo vlastně první album, které vyšlo u Bontonu a vaše dodneška populární v repertoáru zařazená píseň Ještě jedno kafe, Delinovka. Tak kafe už jste měl. Kolik kafí dáváte denně?
1: Čím dál tím míň.
0: Míň.
1: Dřív až 6-7.
0: Jo, tak to je dobře, že míň asi.
1: Dneska většinou už jenom jedno.
0: My si budeme pouštět hlavně vaše desky z posledních let, který jste nám přivezl dneska a za to díky. Takže Robert Křesťan a druhá tráva, díl první a díl druhý. To jsou desky, které vyšly během covidu. A zítra vám vychází po letech album Memphis, který jste nahrávali v zimě v Americe, tak na to si těším, že si z něj taky zahrajeme. A teď tady mám na gramofonu připravený díl první, to byl tuším rok 2020. Album, který teda bylo zamýšlený jako jedno, nakonec vyšlo po dvou letech prostě na díly. Jak na něj vzpomínáte, nebo už jste prostě mentálně jenom v tom Memphisu teďka?
1: Já už jsem mentálně i mimo Memphis. Už je to pro mě věc, která se nedá změnit. Už spíš myslím na současné věci. Prostě.
0: Jasný. Tak...
1: Ale vzpomínám si na díl první, na první setkání se Stevem a na úplně jiný přístup k natáčení a ke zvuku a vůbec ke všemu. Bylo to vlastně trošku znepokojivé, ale vlastně velmi inspirativní.
0: Producent desky Eddie Stevens je anglický chlapík, který produkoval třeba Moloko nebo kapely elektronické muziky. Jak vy jste se s ním potkali? Hrála v tom roli Jana Kirchner? Nebo?
1: Hrála tam roli kapela Jany Kirchnerové, v které hrál Martin Novák, náš tehdejší současný bubeník, a když jsme se bavili o tom, jakým způsobem změnit přístup k písničkám a k nahrávání, a probírali jsme různé možnosti, tak padlo jeho jméno, setkali jsme se a plácli jsme si.
0: Ten zvuk je opravdu jako výrazně jiný než vlastně cokoliv do té doby natočený. Vy jste pořád spojovaný vlastně s žánrově, s nějakým bluegrassem, ale tyhle právě poslední desky, o kterých mluvím, včetně toho Memphisu, už jsou daleko dál. A určitě ten Eddie Stevens tam hraje roli. Musel jste hodně vystoupit z nějaký svý komfortní jako zóny, když vám říkal ve studiu třeba uděláme to takhle, bude to znít takhle.
1: Určitě, ale vlastně vyrovnal jsem se s tím hned do začátku, protože měli jsme spolu takovou a nikoli dlouhou debatu, nějakou docela krátkou debatu, ve které jsem si vlastně urovnal myšlenky o přístupu k tomu, jak on k tomu přistupuje. Jo. Takže a řekl jsem si jednoduchou věc, že buď tu spolupráci skončíme i hned, protože nemá cenu se hádat o každou notu, o každý takt, a nebo mu prostě budu věřit. A tak jsem řekl, podívej se, já ti budu věřit a od této doby prostě ty jsi producent a já se budu chovat podle toho, jak ty mi řekneš.
0: To je krásný skočit do toho. Tak my si dáme ukázku z dílu prvního a později i z dílu druhého. Naším hostem je Robert Křesťan, posloucháte Fonotouch.

0: Posloucháte Fonotač. Teď jsme si dali díl první kapely Druhá tráva. Naším hostem je Robert Křesťan. Tohle byla deska z roku 2020 a navázala na ní o dva roky později deska s názvem Díl druhý. Robert Křesťan a Druhá tráva opět v produkci Eddieho Stevense. My jenom krátce okomentujeme písničku, která nám teďka bude hrát, což je Via Dolorosa, což je ulice. Je to tak? Počkej, pardon, já jsem vám vzal mikrofon. Kam jsem dal mikrofon? dobře, tady, pardon. Vzal jsem panu Křesťanovi mikrofon. Tady je.
1: Což je ulice? Což, no, ulice. Je to ulice, ale je to cesta.
0: Cesta.
1: Kristova ke kříži.
0: Aha.
1: Krvavá. Myslím, že krvavá cesta.
0: To mi trošku objasněte, protože to nevím.
1: Je to místo v Jeruzalémě.
0: Okay.
1: Ale tady je to používáno jenom jako symbol. Symbol v rozchodu, symbol konce něčeho.
0: A to je cesta, po který on se vláčel
1: to je s křížem.
0: S křížem. OK. A vy jste řekl, že vlastně píšete v podstatě písně o lásce a o smrti.
1: Ano.
0: Na tom Memphisu, že to je o nějakým zkoumání vlastně a ohlížení se i jako a zároveň zkoumání, kam ta vaše cesta ještě vede. Jsou ty příběhy inspirovaný příběhama, který pozbíráte po cestě, nebo...
1: Většinou. Já o tom strašně nerad mluvím.
0: O těch textech?
1: O textech, protože je to... co z nich chci, aby bylo veřejné, tak je ten text samotný.
0: Okay.
1: A tím pádem to, co je zatím a co jsem si u toho myslel a jak jsem to myslel a takhle, to si myslím, že vůbec
0: vykládat to nemáme. Toho,
1: k tomu nepatří prostě.
0: Dobře, dobře, tak to necháme na vás, milí posluchači. Tady je ukázka z dílu druhého, Robert Křesťan a Druhá tráva, což už vyšlo na dvoj LP a vyšlo to vlastně na žádným velkým labelu, ale pod vaší agenturou, která se o vás stará umělecky.
1: Ano, ano.
0: A najdete to i v rekordshopu fono.cz.

0: Posloucháte Fonotač. Naším hostem je Robert Křesťan a hrajeme si z desky Robert Křesťan a druhá tráva. Díl druhý, ta vyšla v roce 2022, vyšla jako dvoj LP, takže si z ní můžeme dát ještě jednu ukázku. A máme tady skladbu Vlčí oči. A i když jsme před chvíličkou řekli, že nebudeme rozebírat, jak to autor myslel s těmi texty, tak ale se můžeme zeptat alespoň na příběh vzniku některých skladeb, protože jsou tam příběhy.
1: U naprostého minima.
0: A tady v tom případě?
1: Tady je o tom, jak jsem přišel k tomu, že chci napsat písničku o Vlčích očích. Je to už někdy před 20 lety, kdy jsme byli na turné v Americe. Měli jsme pár volných dnů a šli jsme na výlet do hor v Idahu. A po cestě jsme se setkali s divokým vlkem, tedy divokým v tom smyslu, že to byl sice vlk chycený v divočině, ale byl na řetězu, takže nám nebyl nebezpečí, ale ten jeho pohled, jeho oči na mě tak zapůsobili, že jsem si, a to bylo jediné vlastně, že jsem si napsal do deníčku, nebo tedy do zápisníku, který vozím sebou, Vlčí oči, jako nápad na písničku s ničím jiným. A po 15 letech nebo 16 jsem se k tomu vrátil a napsal jsem tuto píseň.
0: Mm-hmm. Vy jste se do Ameriky podíval poprvé až po revoluci, nebo vlastně už se vám to podařilo třeba?
1: Ne, až po revoluci.
0: A vždycky vás nějakým způsobem, ale ta země fascinovala, přitahovala i poutníky, vlastně za chvilku se dostaneme k těm deskám, které ovlivnily poutníky a vlastně zvuk váš úplně v počátcích nějaký hudební kariéry, tak možná můžeme rozebrat i víc tu Ameriku, ale setkání s vlkem, to jako není, kde jste viděli vlka na řetězu?
1: U srubu jednoho známého, toho našeho známého, no, u kterého jsme bydleli. Ten nás zavedl k tomu a šli jsme dozadu za dům a tam nám ukázali vlka prostě,
0: no,
1: který tam s ním žil, kterého on nedržel v zajetí, protože ho pouštěl, ale ten vlk už je tak zvyklý, že se vracel a když přišla návštěva, tak ho samozřejmě musel přivázat. Jo.
0: No, a dávají se vlku jména?
1: No, možná, jestli měl jméno, tak si ho nepamatuju, nebo nám ho neřekl, to nevím.
0: Ok, tak už necháme tady toho vlka být a pustíme si píseň, která vznikla o mnoho let později, inspirovaná právě tímto setkáním. Vlčí oči.
2: Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři.

0: Posloucháte Fonotač a naším hostem je Robert Křesťan a hráli jsme si desky z alb covidových. Za chvilku si dáme něco z novinkového alba Memphis, které vychází oficiálně až zítra. Ale teď jsme se ponořili do vaší sbírky. Říkal jste, že desky posloucháte často doma. A já jsem vás požádal vlastně, abyste vylovil desky s různýma příběhama nebo s nějakým vztahem, jste přinesl desky, které ovlivnily váš zvuk v začátcích. To znamená, jsme teda v 70. letech nebo vy se přidáváte ke kapele Poutníci, máte kapelu Trapeři.
1: Ano.
0: A tohle jste říkal, že jste měli na pásu stočený, jo? Takže jak to tenkrát teda fungovalo? Protože takovýhle desky z Ameriky jsem nikdo jako nevozil. Bluegrass se tady neprodával v prodejnách Suprafonu.
1: To se určitě neprodával. Bylo to asi tak, jak se všema západníma deskama tehdy. Prostě někdo z té komunity posluchačů, muzikantů většinou ji nějakým způsobem sehnal od někoho přes známého v Evropě nebo někdy to už vzácněji přímo ze Spojených států a více méně ochotně, někdy méně ochotně, někde více ochotně jí dál přehrát svým kamarádům, to znamená z gramofonu, většinou na magnetofonový pás, později i jako na kazety. Takže tuhletu já jsem tady tuhletu měl stočenou na magnetofonovém pásu a takže jsem si přehrával z toho, z nějaké kopie, to už nevím, kterou kopii jsem měl, takovou určitě ne druhou, ne určitě ne první, ale možná druhou nebo třetí.
0: Já jsem slyšel, že teda v začátcích vlastně vy jste byl Greenhorňák, který to byla kapela vašeho srdce, která asi jako nějakým způsobem vás ovlivňovala, váš zvuk, a pak to teda byly takovýhle zdroje, jo?
1: Pak oči mě otevřela v první Dvora na Slávy, to byla taková velmi určující kolekce naší generace a odsud zejména Johnny Cash a Fleta Scruggs, takže bluegrass jsem začal poslouchat právě z tohoto zdroje, to znamená od Fleta Scruggse a v polovině 70. let se u nás začaly objevovat velmi pozdě náhlu takové trendy bluegrassové, které se od toho tradičního nějakým způsobem odkláněly, které začaly používat jazzové přístupy k improvizaci třeba, které začaly používat, začaly využívat jiných písniček než tradičních prostě amerických lidových nebo písniček od Billa Monroea. Takže kteří začali tu muziku nějakým způsobem měnit, začali k ní přistupovat jinak. A to byl trend, který mě byl od počátku sympatický, takže ty nejvýraznější tehdy byly Newgrass Revival, právě Tony Trška, kterého jsme teď slyšeli. Mimochodem na tu kytaru tam hrál Tony Rice třeba, taky mimořádná postava, nejenom tedy bluegrassu, ale i jazzové muziky a jestli k tomu dojde, tak si pustíme i něco od Country Gazette, což byl zase trošku jiný přístup tady.
0: Tak tam
1: k této muzice
0: dojdeme. Já jenom doplním, že kompilace Dvora na Slávy 1, 2, 3, 4, 5 a 6. díl, myslím, tím to skončilo.
1: Já nevím, já znám jenom první a druhou, no, pak už je neznám.
0: Myslím, že jich je 5 nebo 6 ve finále, jsou to dvoj LPčka, které vycházely na Suprafonu a jsou to vlastně u nás teda stále k mání výborný country a bluegrassový a folkový kompilace. Tak jsem rád, že je zmiňujete, vycházely tady od snad konce 60. let, možná ta první, co vyšla v boxu, už byla 69
1: nebo tak nějak.
0: No. A teď se dostáváme k další desce na gramofonu, kterou jste říkal, že jste tenkrát teda měl přímo na vinilu od kamaráda. A pořídil jste si...
1: Ne, takhle. Měl jsem kamaráda, nebo mám kamaráda.
0: Ano.
1: Jehož sestra od někoho, jehož sestra někdo přivezl přímo tady tuhletu desku ze západního Německa, takže byla to první deska první fyzický doklad toho, že existují desky Johnnyho Cashe, takže já jsem se kromě výběru na první dvoraní slávy s Johnnym Cashem seznámil tady z této desky, Man in Black.
0: Man in Black, tak si dáváme Man in Black, Johnny Cash, Man in Black a taky rok 71. Tak jo.

0: Posloucháte Fonotač, vysíláme živě z rekordčepu Fono.cz, povídáme si s panem Robertem Křesťanem a taky hrajeme desky z jeho kolekce. Teď dáváme skladbu, nebo teď nám dohrála skladba Teach Your Children od kapely Crosby, Stills, Nash & Young a mezi skladbami to tady komentujeme a probíráme. Čím je teda tato právě ta novátorská nebo v tom bluegrassu neobvyklá, nebo vás zaujala?
1: Protože nástrojový obsazení a snímání nástrojů vlastně zůstává stejný, ale úplně nový pro bluegrassové nahrávky je přístup k vokálům. Jsou opatřeny halem, který se do té doby nikdy v bluegrassu nevyskytoval, a někdy jsou ty hlasy zdvojené, prostě znějí nebluegrassově. A protože v Čechách neexistuje moc bluegrassových hlasů, protože ty patří do úplně jiného regionu, že jo? Ty se rodí v severní Karolíně a v Kentucky, tak najednou nás takovýhle přístup okamžitě zaujal, zaprvé melodičností a přístupem k novým písničkám a také tím, že takto jsme mohli mnohem odpovídajícněji, jestli bych to tak mohli reagovat.
0: A skladba Teach Your Children je tady z repertoáru Crosby, Stills, Nash & Young a vlastně vyšla i na albu Deja Vu, které je k dispozici a bylo k dispozici i posluchačům tady v Československu, protože jako jedno z mála ho v licenci vydal Suprafon a my ho taky dodneska máme a prodáváme. A jste říkal, že to je jedno z vašich nejoblíbenějších. Dostal jste se k té písni skrz tu verzi Crosby, Stills, Nash & Young, nebo vlastně?
1: No, rozhodně jsem ji slyšel dřív než verzi tady od Country Gazette. Jinak jmenujou se Country Gazette, aby jsme to
0: doplnili úplně. A na gramofonu máme dál Tonyho Trišku, se kterým, tedy jak jste prozradil, často hrajete i tady, i v Americe se potkáváte. Tak čím je ta následující deska pro vás zásadní?
1: Je to, zaprvé je to už sama o sobě, už od Benja velmi neobvyklá skladba, taková trošku depresivního hladění, a patří k ní solo, které, pokud si vzpomenu na Jirku Plocka nebo Luboše Malinu, prostě jako dlouholeté spolupracovníky a kamarády, tak tohleto houslové solo bylo jedno z těch, které jsme nejčastěji probírali, kde jsme se mnohokrát bavili o jeho významu, o tom, jakým způsobem vůbec Triška něco podobného přinesl tady do akustické muziky. A jednou jsme seděli s Triškou někde, myslím, zrovna při nějakém natáčení, a já jsem se ho ptal, jak vlastně se k tomu soul propracovali, jakým způsobem myslel, takže prostě, jestli měl jako vizi takovéhle solo do té skladby, které se nám zdálo, že tam naprosto přesně sedí, a on mi řekl, no podívej, on přišel, natočil to a nám se to nelíbilo, chtěli jsme to přehrát, ale už jsme neměli peníze na to přehrávání, takže jsme tam museli nechat to, co tam teďka slyšíte.
0: Tak si to pouštíme. Takže neobvyklé, teskné, nebo jste říkal uhlové?
1: Ne, říkal jsem depresivní.
0: Depresivní. Houslové solo od Tonyho Trišky.

0: Posloucháte Fonotač, probíráme se deskami ze sbírky Roberta Křesťana a toto byl album Heartlands, Tony Tryška. Jednak jsme říkali, že tam jsou depresivní houslové solo a ještě se tam objevil saxofon a teď ke konci už to byl téměř free jazz. Je to tak?
1: Je to tak, já si myslím, že ano.
0: Tak to byl hodně velký přesah z jinak bluegrassu. Jsou to teda všechno desky, které jste přinesli, které jste nakoupil v Americe, při těch amerických koncertech a turné a návštěvách a nahrávcích?
1: Je to nakoupeno v Americe. Napřed, když jsme tam začali jezdit, tak se dali z takových velkých košů koupit vinylové desky, protože to právě končil, tak jak končily vinylové desky,
0: začaly
1: jenom CDčka se prodávat, takže z takových košů po jednom dolaru se dalo přivezt spousta desek, no tak já jsem si asi z té doby něco přivezl, ale musel jsem se omezovat kvůli cestováním letadlem a takhle, takže jsem si řekl, že si budu v Americe kupovat jenom bluegrass.
0: Okay.
1: Takže možná, že jsem si přivezl několik tady za tu malou cenu a postupně se začaly ty desky zdražovat a zdražovat, začaly se objevovat obrovské obchody, které byly v 30 metrů v několika řadách, samé vinylové desky, a tam už ta cena stoupala, pokud to byla jako špatná kvalita, tak kolem 5-6 dolarů až k 50-60 dolarům za desku. A nakonec ty desky začaly taky mizet, začaly i tyhle ty obchody zanikat a jednu dobu už se v normálním krámě vlastně nedalo koupit vůbec nic, protože neexistovaly. Takže zbytek těch desek, které jsem si odsud přivezl, tak jsou desky koupené na internetu a poslané ke kamarádům, kterých jsme se během toho turné objevili.
0: Takže už dneska jako nejsou ty rekordčepy, kde
1: jste říkali? Je to možný, že už se zase objevili, jo, ale už jsem tam skoro 8 let nebyl, kromě teďka ty cesty, žádný jsem neviděl, jo, jsem tam byl teď. Tak tam možná už zase jsou, ale jednu dobu jsem nebyl schopný. Když jsem tam byl naposled, což bylo někdy v roce 2015-16, tak jsem nebyl schopný najít CD shop nebo CD shop na tož vinylový.
0: Na gramofonu teďka máme desku Raritek, Johnny Cash a Bob Dylan. Toto album je teda taky z Ameriky?
1: To je z Ameriky.
0: Spolupráce?
1: Protože mě jako spoustu jiných lidí zaujal duet Girl of the North Country, který byl zařazen na Cashovu část první dvorany slávy, tak když jsem se dověděl, že to vlastně byla celá nahrávací frekvence, tak jsem se potom pídil, mimo jiné je zaznamenána, je k vidění na YouTube celá, a k této desce jsem se dostal nějakou náhodou a rozhodně je tam několik neodolatelných věcí a několik odolatelných.
0: No. Jak už to u desek, kde jsou sebrané raritky, bývá. My si tady dáváme skladbu One Too Many Mornings, Johnny Cash a Bob Dylan, The Nashville Tapes. Je tady i zaznamenáno to datum T-session, tak byl to únor roku 1969.

0: Posloucháte Fonotáč, vysíláme živě z Rekordshopu Fono.cz, dneska s Robertem Křesťanem a dáváme si raritky bluegrassu, folku a tak různě. Johnny Cash a Bob Dylan se potkali na téhle session v roce 69, to byla skladba Dylanovka One Too Many Mornings a jak tady vtipně podotýkáte na jeden mikrofon, jste říkal, Dylan žvejkal a Cash se smál. Ne, neslyšel jsem nikdy tyhle ty dva pohromadě. Krásná raritní deska. My už se pomalinku dostáváme k aktuálnímu vašemu albu Memphis, ale ještě jsme vybrali kapelu, která jste říkal, že byla zásadní, že to pro vás byly Bozy. Tak kdo to je? Newgrass Revival.
1: To byla čtveřice, původně čtveřice z Kentucky, čili z domova bluegrassové muziky. Výborní instrumentalisté, kteří začali právě přistupovat k té muzice, nejenom začali přistupovat k bluegrassu nejenom z té nástrojové strany, ale z takové jako vůbec komplexně, výběrem písniček, skladbou svých vlastních písniček, způsobem zpěvu, způsobem přístupu a byla to pro nás taková nedostižná, takový bluegrassový Beatles v té době.
0: V té době, a to mluvíte o 70.
1: O konci 70. let.
0: Konec 70. let. Tak si dáváme Newgrass Revival a za chvilku už vás pozveme do Outučka na křest nového alba Memphis, druhé trávy a Roberta Křesťana.

0: Posloucháte Fonotáč, dneska s Robertem Křesťanem a hrajeme si teď už ukázku z nového alba, které se jmenuje Memphis. Nahrávalo se v zimních měsících v Tennessee a produkoval ho americký producent, teď jsme to přečetli a už to zase nevím, Matt Ross Spank, držitel 4 Grammy, jsem se dočetl. To se tak říká k tomu, no. Dobře, jak vy jste ho potkali, nebo kde jste se setkali? A vlastně je to docela mladý týpek mého věku asi, že? Tak jako jsem někdy koukal.
1: Je to možný, no. Já jsem se ho neptal, kolik
0: mu je. Asi to nerozhoduje.
1: Je to člověk, kterého jsme poznali přes kamaráda, doporučení jednoho kamaráda muzikanta, který s ním už spolupracoval. Protože jsme tak jako před těmi covidovými alby, tak jsme hledali nějakého producenta a když jsme se dověděli jeho úspěchy vlastně, když jsme se dověděli o tom, že je z Memphisu, tak jsme se s ním začali o tom přes internet bavit, nebo lépe řečeno Luboš Malina, a nakonec jsme se domluvili ke spolupráci vlastně s tím, že jsme oba dva k tomu přizpůsobili, subjekty tedy, bych řekl, k tomu přistupovali jako k nějaké zkušce naslepo, protože my jsme neměli tak úplně představu, jak vypadají jeho nahrávky a jeho studio, a on zase neměl tak úplně představu o tom, jakým způsobem hrajeme a jakým způsobem jsme schopni nahrávat. Nakonec se to všechno podařilo.
0: No a jak to vůbec teda vzniklo? Vlastně po dvou albech s producentem Eddie Stevensem jste se rozhodli, nebo byl to jako, je to splněný sen nahrát si prostě desku v Memphisu, nebo?
1: Já si myslím, že to žádný sen nebyl. My jsme natáčeli už jednu desku v Nashvilleu, takže v tom nebyl sen natočit si něco v Americe, ale jakmile jsme se dověděli, že se to bude odehrávat v Memphisu, tedy v takovém domovském městě americké populární hudby, že? Od blues přes rock and roll a country, takže že to bude jiná atmosféra, že se dostaneme mezi jiné lidi a tak dále, tak nás to začalo zajímat, začalo jsme si říct, že jo, tak to Memphis, ano, zkusíme Memphis, zkusíme tam zajet a uvidíme, co z toho vzniklo. A vzniklo to tady to album, a protože si myslím, nebo jsem si myslel, že ta atmosféra, ve které to vznikalo, je důležitá, tak proto jsem navrhl, aby se jmenovalo Memphis.
0: Jeli jste tam teda do Ameriky s hotovým materiálem, se složenýma písničkama, textama, nebo tam byl právě prostor na to ještě zachytit nebo nějakým způsobem ten Memphis tam otisknout?
1: Měli jsme album, dejme tomu, s nějakých 60% připraveno. Měli jsme několik zkoušek u nás, já jsem měl několik písní hotových a několik z nich bylo nedopsaných a některé ještě úplně nevznikly. Takže určitá část toho alba, já to nebudu vyjadřovat v procentech, protože to by bylo jenom plácnutí, vznikla až tam.
0: Byly nějaký nápady na americký hosty, nebo nějak víc se tam jako vlastně angažovat, nebo jste ani nebyl čas, nebo jak to celý proběhlo? Tomáš říkal, váš baskytarista, že to bylo v únoru?
1: To bylo v únoru, ano.
0: No, tak byla tam zima?
1: Když jsme přijeli, tak bylo krásně, všichni jsme si říkali, jak jsme se špatně oblekli,

0: že jsme se příliš oblekli a tak dále. Po dvou dnech začala být stejná zima jako u nás, takže ať je to americký jih, tak přece jenom únor je únor.
1: Takže jste byli v teple studia. Kolik dnů to zabralo?
0: Týden jsme zkoušeli v místě, kde jsme bydleli, což bylo Airbnb, které jsme si objednali odsud. A týden jsme zkoušeli vždycky přes den sami. K večeru přišel mat a udělali jsme několik, nebo snažili se realizovat několik jeho nápadů, nebo tak a korigovat prostě ty věci, na kterých jsme pracovali přes den. A po týdnu jsme odešli do studia a tam jsme to, myslím, za 5 dnů natočili.
1: Mm-hmm. Dneska měla premiéru videoklip k písni Stopy v písku a v tom videoklipu jsou právě záběry z té vily, kde jste bydleli, ano, z toho baráku, jo? Takže to je ono, tam jste bydleli.
0: Tam.
1: Tak jo, tak a my si dáme skladbu, vybral jste skladbu Nietzsche, kterou já, když jsem dneska poslouchal, tak mě tam taky překvapil ten saxofon, což normálně teda máte, nebo budete mít, nebo bude na koncertě?
0: Na koncertě bude.
1: Na koncertě bude. A to jsme ještě vlastně dneska vůbec neřekli, ale měli bychom především, že toto album bude pokřtěno na vašem zatím největším koncertě, což bude 7. listopadu O2 Arena.
0: A ne v O2 Areně, ale
1: O2 Univerzum.
0: O2 Univerzum, ano.
1: Tak a k tomu se dostaneme za chvilku. Zatím ukázka z nového alba Druhé trávy, které se jmenuje Memphis a skladba Nietzsche.

že jsme to my, kdo ho zabili. Na prázdném stole rány víc duní, ve vyprahlé zemi je drahý pláč. Ve vyprahlé zemi.

Карабах. Vzal jsem si šátek a hedvábnou vestu a dal jsem se do hry jak do tance. Zbyl mi jen klobouk a šál pro nevěstu, jak prapodivná mesaliance.

dal jsem si schůzku před mauzolem, abych měl co poctít návštěvou. Zem byla placka, jak před Galilem, v ráji byl mý, jako před Evou. Stáli jsme v dešti,

0: Posloucháte Fonotač. Vysíláme z rekordshopu Fono.cz a hrajeme si ukázky z nového alba Memphis, které vydává kapela Druhá tráva s Robertem Křesťanem, který je naším hostem, a album vychází zítra. Tohle byla teda opravdu hluboko položená skladba. Teď jsme se tady vlastně bavili během ní, že mě osobně to teda až připomíná Neila Younga, ale nebyl to záměr. Ale říkal jste, že Neil Young má novou desku, že si ji taky musíte poslechnout. Je super, že vy vlastně slavíte letos 35 let kapely Druhá tráva, ale slavíte ji nikoli v pouhým ohlížením se zpátky, ale právě novým albem, protože Memphis tam bude pokřtěn na tom koncertu 7. listopadu.
1: Bude symbolicky pokřtěn, nebudem tam mít žádného kmotra, ani žádné velké show, budem tam jenom hrát muziku a symbolicky snad ještě nejsme rozhodnutí pokřtíme to album. Budou tam jenom písničky z těch minulých alb a hlavně tady z Memphisu.
0: Mně se líbí děkovačka tady na albu Memphis, kde Luboš Malina děkuje Bélovi Flekovi za zapůjčení tenorového banja.
1: A ono to není tenorové banjo, ale to je chyba, vždycky se
0: chybička se vloudí.
1: Je to baritonové banjo.
0: Baritonové banjo dokonce, ok. A vy zde děkujete svým knížatům, což jsou tedy autoři Vladimír Holan, Jaroslav Seifert, Vítězslav Nezval, předválečný. Proč jim říkáte knížata právě?
1: No, moje knížata poezie.
0: Knížata poezie, ok. Stále se vracíte jakoby k těmto autorům třeba, jo? Nebo vlastně vám, je to takový, že vás oslovují?
1: Žijou se mnou pořád.
0: Jo, jsou ve vaší knihovně. 7.11. koncert Druhé trávy v hale O2 Univerzum, ale líbí se mi, že neděláte vlastně jako v rámci toho výročí kapely a křtu nového alba pouze jeden velký koncert, ale máte tam prostě potom Bruntál, Opavu, Beroun, jedete dál tyhle ty haly, baví vás to víc než ten mega, než ta mega show?
1: Ty menší sály?
0: No.
1: Rozhodně, protože já mega show neumím, že jo, při takovýchto velkých koncertech spolehám vlastně 100% jenom na posluchače.
0: Jakože
1: že tam jdou opravdu na to poslouchat nás a naši muziku a že k tomu nepotřebujou nic navíc. Zatím to vycházelo, tak doufám, že to všechno vyjde i toho 7. listopadu.
0: Ok, a my si dáváme, protože musíte frčet a my už jsme dávno přetáhli 19. hodinu, tak si dáme poslední ukázku z alba Memphis, který jinak zakoupíte jednak na e-shopu Druhé trávy, jednak určitě na vašich koncertech.
1: Ano.
0: A jednak taky v rekordshopu Fono.cz právě od tohoto okamžiku. A máme za svou skladbu Nietzsche a teď přichází Goya. Čím vás inspiroval Goya? Má to taky nějaký příběh, nebo to necháme už jenom na posluchači, ať si vyloží text?
1: Už to necháme na posluchači.

černý sobot, hrůzy války, bez úsměvu krále, bez provizí vítězů. Někdy se mi zdá, že mám v hlavě samé katafalky, na paletě však zlatý chrám v Efesu.

0: Dohrála nám skladba Goya od Roberta Křesťana kapely Druhá tráva. Aktuální album Memphis nahráno v Memphisu v únoru a vychází právě zítra. Seženete na koncertech, seženete ho na webu kapely Druhá tráva, seženete ho u nás v recordshopu Fono.cz. Mimochodem na vašem webu se mi moc líbí, že jednak tam máte hezky zpracovanou historii kapely a u každých alb vlastně jediný, co jde rozkliknout, tak jsou vaše texty.
1: A proč se vám to tak líbí? Co tam bývá jiné?
0: To není vůbec jakoby standard, jo? Ty texty jsou přítomny v bukletu, na deskách, ale vlastně na svých stránkách je jako málo kdo. Ne všichni si...
1: Tak já děkuju. Děkuju.
0: Ne všichni si...
1: kamarádům, kteří se starají o stránky.
0: Jo. Máte dobrý tým a výbornou agenturu. Takže já moc děkuju za návštěvu. Děkuju, že jste strávil čas a vybral desky, ze kterých jsme se tady dneska zahráli. A úplně na závěr jsem vás teď poprosil o vybrání toho nejrychlejšího bluegrassu, což jste vybral Tonyho Trišku opět.
1: Ano.
0: Skladbu
1: Triceratops. Je to tak?
0: Ne, je to Purchase Grover.
1: Purchase Grover.
0: Jo. No, je to kratoučká skladbička zřejmě, protože prostě tady v té kadenci, ve které to hrajou, se to asi nedá ani dlouho vydržet. Jak dlouho se dá takhle jako rychle vydržet, prostě takovouhle jako hrát prostě?
1: Já nevím, já jsem sice bývalý benžista, ale už si to nepamatuju. Ale vím, že to moc rychle nejde, ale jsou prostě lidi, kteří jsou schopní.
0: Strašná kadence to je.
1: Hrát.
0: A právě na to my tady máme gramofon, který to umí zpomalit. Takhle to zní v originále. Což v podstatě zní, jako kdyby se to zrychlilo. Tak a já teď náš gramofon přepnu na rychlost 16, což je díky speciální modifikaci, kterou nabízíme pro gramofony Technics 1210, jenom u nás ve Fono.cz. A můžeme tohle províst i s Tony Tryškou a poslechnout si to hezky tón po tónu. A zároveň se tímto loučíme s panem Robertem Křesťanem a moc ještě jednou děkujeme za návštěvu.

Posloucháte Fonotouch, posloucháte Color Music Radio a dost nezvyklé posloucháte bluegrassový country a folkový desky, protože naším hostem byl dneska pan Robert Křesťan z kapely Druhá tráva a dříve taky z kapely Poutníci. No a zbývá nám 20 minut do konce pořadu, já myslím, že už to dojedeme právě v tomhle duchu, nemá smysl teď tady pouštět žádný soul, funk, disco, latino ani brazilský boogie. A hráli jsme si ukázku z kompilace, která je zároveň soundtrackem k filmu Bratříčku, kde jsi. Vynikající film Bratří Coenů, myslím, hraje tam George Clooney, zpívá tam George Clooney a tady na tom soundtracku najdete spoustu skladeb písní z amerického západu. Robert Křesťan tady zmínil kompilace, které v 70. letech formovaly vlastně z povědomí tady československých fanoušků country a western music. Ty kompilace se jmenují Dvorana slávy. První díl vyšel v box setu a pak už to vycházelo jako dvoj LP. Jsou to vynikající kompilace, které máme ve Fono.cz skladem a našel jsem tady na Dvoraně slávy číslo 2 skladbu Memphis, Tennessee, a protože o Memphisu to dneska bylo, tak si dáme Chucka Berryho a Memphis, Tennessee.

Johnny Cash na Color Music Radio Get Rhythm. Tohle byl rok 1958. My si hrajeme z alba Ballad of a Teenage Queen. To bylo album Johnnyho Cashe, které vlastně v tom roce 58 a hlavně s touto písní se mu podařilo prorazit jako prvnímu zpěvákovi country do mainstreamu, do oblasti pop music a všechno v americkém Nashvilleu, kde mimochodem i náš dnešní host Robert Křesťan nahrával desku. No a tu aktuální tedy nahrál v Memphisu, městě, o kterém se tady dneska bavíme. Mimochodem toto album Johnnyho Cashe, Ballad of a Teenage Queen, taktéž máme skladem ve Fono.cz, ukazují na kameru, na Mixcloud, kde vysíláme taky i s obrazem, mixcloud.com/live/fonotouch. A dáme si dalšího umělce, kterého jsme zmiňovali dneska, který ve svých 80 letech taky se neohlíží zpátky, ale stále natáčí novou muziku a má nové album. Bavíme se o Neil Youngovi a dáváme si ukázku z alba American Stars and Bars, který máme taky skladem, a to je živý album z roku 77.

Posloucháte Fonotač z Rekordshopu Fono.cz. Dneska jsme měli country and western téma. Věnovali jsme se bluegrassu, aktuální tvorbě a deskám Roberta Křesťana kapely Druhá tráva. Proto i do konce pořadu tady vybíráme z naší sekce country skladby, které normálně v tomto pořadě ani na Color Music Radio neslyšíte. I když tahle by klidně hrát mohla, to je J.J. Cale album Naturally. A teď mi tady kolega Alberto podává kompilaci ze Suprafonu, která se jmenuje V pravé poledne, jsou to melodie z filmu, je to kompilace, která velmi často není ani k nalezení na našem e-shopu, spíš v krabicích výprodejových, protože to není nějak extra super bomba. Přitom taneční orchestr Českého rozhlasu řídí Josef Vobruba. Mezi filmovými slavnými westernovými melodie najdete samozřejmě i úplnou klasiku, kterou si na závěr dnešního pořadu pustíme, a to je skladba z filmu Tenkrát na západě, autorem je Ennio Morricone a hraje tedy taneční orchestr Českého rozhlasu a Josef Vobruba. Tímto se s vámi loučí Martin Mikuláš i můj kolega Alberto. A budeme se těšit zase za týden.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Čtvrtek, Reggae Night.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Pořad vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
1: V dnešním světě komputerů,
2: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flash disk.
3: S naší profitechnikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
2: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
3: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. studioopava@centrum.cz.
4: Sponzor pořadu.
5: Dámy a pánové, vítáme vás na palubě raketoplánu Dreamflight. Cíl našeho letu je planeta snů. Cesta potrvá 1 hodinu a zpříjemníme vám ji chill-outovou hudbou. Pohodový let a příjemný poslech vám přeje z řídící kabiny Color Music Rádia Hanka.

escribir con esos ojos.

Dámy a pánové, jsme v půli naší cesty s raketoplánem Dreamflight a stále vám pouštíme pro vaši pohodu chill outovou hudbu. Cestujeme na planetu snů a příjemný zbytek letu vám z řídící kabiny Color Music Rádia přeje Hanka.

Vážení cestující, Dream Flight s Hankou najdete také v podcastu na webu radiokolor.cz a na facebookových stránkách pořadu. Příjemný odpočinek u poslechu chill-outové hudby vám přeje Hanka.

Dámy a pánové, za chvíli dokončíme dnešní let a budeme s naším raketoplánem přistávat na planetě snů. Děkujeme, že jste využili našeho vesmírného programu Dreamflight a nezapomeňte, že odlétáme pravidelně každé pondělí a čtvrtek ve 23 hodin pozemského času. Na rozloučenou vám ještě z řídící kabiny Color Music Rádia pustíme poslední skladbu. Dobrou noc a na příští let se s vámi těší Hanka.

0: přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
1: V dnešním světě kompjutru,
2: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
3: S naší profi technikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
2: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
3: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. Studio Opava@centrum.cz.
4: Sponzor pořadu.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM. Color Music.

francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény. Hezký večer vám při poslechu tentokrát už 94. vydání francouzských vychytávek přeje František Vich. Dnešní hodinku jsem si rozdělil mezi tato čtyři jména. Jako tradičně vždy po třech ukázkách. Zahájíme, myslím, docela šikovnou kapelou Le Chef, hrající surf music. Pak to bude zase trochu jiná rocková odnož, tentokrát z příměsí arabské hudby, v podání souboru Temenik Electric. Na rockovém základě vzniká i to, čím se prezentuje Michael Lemire, co by The Wall Factory. V tomhle případě půjde o nakročení k folk rocku. No a čtvrtým ze čtveřice bude ještě více hledající až experimentující hudebník Ferdinand Richard. Toho by někteří fajnšmekři mohli také znát, ale myslím, že by mohl sednout i průměrnému rokovému uchu. Jestli vyjde čas na nějaký příhoz, na úplný závěr, to se teprve uvidí. Začneme v Dunkirk, třetím největším francouzském přístavu, ležícím jen pár kilometrů od belgických hranic. A vypadá to, že by tam mohly být i příhodné vlny na surfování. A kdyby ne, 10 let tam hraje aspoň jedna velmi dobrá surfová kapela. A to trio Le Chef. V roce 2011 jim na značce Impossible vyšlo jediné album a z něj si hned dáme něco na rozjezd. Hold Fast.

Posloucháme Le Chef z francouzského Dunkerku, z jejich prvního alba z roku 2011, jinak natočeného a smíchaného za 5 dní. Tohle trio není zrovna z těch, které by o sobě hrnulo informace do všech médií, takže údajů je poskrovnu. Ono je to s danou hudební surf scénou docela pravidlem, ale aspoň formální obsazení bych tady měl. Takže Toma Reverb, kytara, BB Guitar Miller, bass kytara a u bicích prostě číslo 25. To první album dostalo celkem dlouhý a sebevědomý název. The Astonishing Surf Level Event Sound of Le Chef, čili úžasný surfový zvuk na úrovni Le Chef. Z 18 instrumentálních skladbiček jsem vybral ještě jednu, Black Ice.

Lešev se v roce 2012, krátce po vydání prvního alba, objevují i na sympatické kompilaci francouzských surf kapel, o které tady už v minulosti padla několikrát zmínka, a která se jmenuje L'Appel de la musique surf. Lešev tam jsou zastoupeni skladbičkou Et si tu n'existais pas.

Posloucháte pořad francouzské vychytávky a koukám, že se neplánovaně přesouváme z nejsevernější oblasti kontinentální Francie, čili Francouzi s oblibou nazývané Hexagon, až do té nejjižnější, konkrétně do Marseille. Z tohoto rovněž přístavního města totiž pochází skupina Temenik Electric. Hudebně to je ale zase jiné kafe, lehce šmrcnuté třeba i arabskou, možná přesněji severoafrickou hudbou. I podle jmen ji mají 4 z 5 členů v krvi. Ale těch ingrediencí je více, hlavně rock a k tomu blues, elektronika i funk. Už první eponymní EP z roku 2011 přineslo mimo jiné hodně originální verzi slavné Hendrixem proslavené Dylanovky All Along the Watchtower. Taky zkusíme.

Posloucháte pětici Temenik Electric. Jejímž, předpokládám, nepsaným lídrem je zpěvák a kytarista Mahdi Hadjari, jenže v kapele i hlavním autorem. Sám říká, že zná lépe angloamerický rock než současné arabské poprokové kapely a ta první ukázka byla de facto dokladem. Po prvním EP vyšlo v roce 2012 ještě jedno a o další rok později pak první a velmi dobře přijaté album s názvem Wajhada. Zcela zde převažují arabské texty, podobně jako v případě titulní skladby, kterou vám právě teď nabízím.

Temenik Electric z jejich prvního alba z roku 2013. V podobném stylovém duchu se nese i druhé, snad ještě o chloupek lepší album Inshallah Baby. I z něj tady mám ukázku. Mezel El Barani. Jinak jsem hledal nějaké novější informace a našel jsem třeba recenzi nedávného vystoupení v Montpellier, kde představili už i nějaké texty ve francouzštině. Možná se objeví i na chystaném novém albu, které by snad mělo vyjít počátkem příštího roku.

0: francouzské vychytávky.
1: Bonjour.
2: Zdravíme vás. Alliance Française de Pardubice vám přináší Francii do východních Čech.
1: On aime la chanson française.
2: Oui.
0: Jedním z asi méně známých, ale zajímavých bretaňských hudebníků, usazeným v Rennes, je kytarista, zpěvák a třeba i hráč na akordeon Michael Lemire. Pro své muzikantské projekty však používá jméno The Wall Factory. Obvykle hraje ještě s bubeníkem a baskytaristou, případně dalšími hudebníky, a výsledkem je jakýsi folk rock šmrncnutý psychedelí. Jeho historie začíná v roce 2011 a pod tímto jménem můžeme zatím najít dva vydané singly, jedno EP a jedno album z roku 2016. Toliko stručně na úvod a hned se lehce mrkneme na první single z roku 2012 a písničku Constantino.

The Wall Factory, značka, ktorou používá Mikael Lemire. Ve stejném roce ako první single, to jest v roce 2012, mu vyšlo ešte i první EP, Initiatory Road. K nemu se v následujících minutkách de facto vrátime, pretože sme z neho svého času už jednu skladbičku poslouchali. Tentokrát som vybral Cloudy Home. Snad ešte dodám, že ani v prípade The Wall Factory se v dnešním pořadu prozatím nedočkáme francúzštiny. Skrátka i on se ve svém projektu drží stabilne jazyka anglického.

V roce 2016 se už The Wall Factory představuje větším formátem, a to album s 10 písničkami nazvaným The Lost Souls Bay. Z něho jsem vybral singlovku Self Killer. Jinak s největší pravděpodobností se Michael Lemire pár posledních let věnuje už zase jiným projektům, i když stále na hudební scéně doma v Rennes. Je například kytaristou písničkového sextetu Icaro Vertigo, kterému letos vyšlo čerstvé album. Počítám, že i u něj se v dohledné době zastavíme.

Na závěr, přesněji na čtvrtou čtvrtinu francouzských vychytávek, tady mám jednoho zajímavého francouzského hudebníka, mimo jiné baskytaristu a zpěváka Ferdinanda Richarda. Ten byl už od 70. let přítomen u řady avantgardních rockových projektů, z nichž nejznámějším byl soubor Etron Fou Le Loublon. V 80. a 90. letech mu pak vyšlo asi 5 solových alb, z toho 2 pod hlavičkou Ferdinand et le Philosophe. A v roce 1993 taky jeden projekt, na němž byl jedním ze čtveřice i brněnský Vladimír Václavek. Hudebních perliček by se z jeho nahrávek dalo vybrat opravdu hodně. Takže si hned jednu dáme. Jmenuje se Padrin Milen a pochází z prvního, řekněme, solového alba, tedy vydaného pouze pod jménem Ferdinand v roce 1981. Jmenovalo se On Form.

Posloucháme francouzského hudebníka Ferdinána. Jak už jsem se zmínil, dvě alba na počátku 90. let natočil a vydal pod hlavičkou Ferdinand Elle Filozof. To první z roku 1991 se jmenovalo Anklim a z něj teď zazní ukázka s názvem Anjolí Coco. Pěkný kokos.

Myslím, že za zmínku stojí i další deska vydaná v témže roce, tedy v 91., kterou Ferdinand natočil s Angličanem Fredem Frisem. Jde o jakousi surrealistickou rockovou operu s názvem Dropera. Vybral jsem z ní scénu číslo 2, Mauvaise Gauche, chybné odbočení vlevo. Ferdinand Richard se v poslední době věnoval spíš organizační a manažerské práci v oblasti nekomerční muziky. Nyní třeba šéfuje neziskové organizaci Global Grand Central a nějaké nové nahrávky jsem nezaregistroval.

Zdá se, že tentokrát malá chvilka, tak na jednu písničku ještě zbývá. Takže zkusím něco z opačného konce, respektive nějaký slušný mainstream. Následující zpěvák, který tady už taky kdysi zazněl, patří mezi vůbec nejprodávanější umělce francouzské pop music. Jmenuje se Florent Pagny, narodil se v roce 1961 v Chalon-sur-Saône v Burgundsku, mimochodem slavném to městě, kde vznikly první fotografie, a začínal jako televizní herec. V roce 1987 ale napsal a nahrál vlastní písničku N'importe quoi a byl z ní veliký hit. První album z roku 1990 nedopadlo komerčně podle jeho představ a podobně i další dvě nebyly kasovními trháky, i když se všechna dostala do francouzské top 20. Pagny měl mnohem vyšší cíle. A nakonec se to podařilo a v podstatě všechna následující už se prodávala jak housky na krámě. V diskografii jich napočítáme už přes 20. Poslední novinka se objevila letos pod názvem L'Avenir a myslím, že pozici 17. nejprodávanějšího francouzského interpreta všech dob by mu pokazit neměla. Pokud jde o pocty formální, tak první cenu Le Victoire de la Musique dostal v roce 1998, tehdy jako mužská osobnost roku. Florent Pagny je třeba na můj vkus trochu střední proud a většinou mi jeho nahrávky přijdou zajímavé spíš jen aranžemi, ale občas se vyloupne perla. To je i případ ukázky s názvem Ma liberté de penser. Byla to i jednička ve francouzské hitparádě v roce 2003. To bude pro dnešek všechno a já se zase těším na příště. To jest přesně za týden. U mikrofonu byl František Vich.

0: Francouzské vychytávky.
1: Bonjour.
2: Zdravíme vás. Alliance Française de Pardubice vám přináší Francii do východních Čech.
1: On aime la chanson française.
2: Oui.